Nejvíc rapů v republice.

0: jsem to vzrál.
1: Šel, pštros, pštrosici a pštrosačaty, pštrosi ulici.
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
3: Čavu.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme v rádiu Spin Music Impro měli tak trochu vesnický vibe.
2: Je to tak, zabrousil jsem na vesnickou párty a vytáhnul jsem z ní kabáty.
1: No a do čeho pak si je zasadil?
2: Tak naše nejposlouchanější kapela si musí

Jede vlak, máme jeden v něm. Jede vlak s ucpaným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, za to přežijem. Zastavit, no na to není čas. Musíme jet občas na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Hej, nejlíp to vydechal ten Machine Fear s topičem. Jedou si to na koksu a zatím neví o ničem. Strojvůdce je stále.

0: 27 minut, máme tady úterý 16. červen, svátek slaví dneska Zbyněk, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Týden pomalu, ale jistě utíká, tak pojďme si to pomalý utíkání trošičku zpříjemnit, a to dalším spin ránem. Jdeme se podívat na to, co nás čeká, a vlastně dneska to bude poměrně jednoduchý, protože se zastavíme v Číně, a to hnedka dvakrát. Jednou si řekneme, jak se v Číně uklízejí silnice, a podruhý se zastavíme u nových, i když poměrně divných robotů, který určitý části společnosti berou práci. Dá se zastavíme samozřejmě taky u poznávačky, čeká nás taky celebrity voice rap, takže i hádanky samozřejmě mám pro tebe ready. No a připomenu ti, kde, jak a dokdy budeš moct ještě hlasovat do naší top 100 CZSK hitparády, kterou tady pro tebe chystáme. Takže toť program na 6.

min máme 6 hodin a taky 7 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na slibované zprávy. V Číně mají teďka vytuněný městský služby, konkrétně teda vytuněný zametače, protože ty vyčistí ulici rychleji, než dojedeš ráno do práce. A to doslova, protože makají totiž rychlostí 80 km za hodinu, což není úplně málo. Využívají u toho kombinace výkonného vysavače a taky vysokotlakový rozprašovací vody a to auto fakt jako po té ulici prolítne a je po něm jako čisto. Takže jako za mě musím říct docela geniální tah. Pro porovnání, normální zametač, tak ten jezdí po ulici zhruba 20 km za hodinu, takže je to, jestli počítám dobře, 4x rychlejší práce. Já si myslím, že asi počítám dobře, tak snad. No a i kdybych nepočítal dobře, tak furt můžeme říct, že Číňani mají prostě v tomhletom ten systém jako dobrý. Za den mimochodem dokáže tenhle ten rychlozametač vyčistit až 200 km silnic, což mi přijde vlastně jako docela cool. Tak jdeme se podívat na další záležitost Číny. Protože když už tam jsme, tak se tady zastavíme ještě u jednoho takového divnorobota. Je tam totiž stroj, který převzal práci žebráku. Regulérně klečí na ulici, má před sebou klobouček a má prostě jako takový ty ruce, prostě jako fambíčka a žebra. Jako, jestli je tohleto vrchol AI, tak je to furt lepší než scénář z Terminátora a ještě si na sebe prostě jako týpeček sám vydělá, což mi přijde jako naprosto perfektní, tak ještě bych to chtělo toho, co umí vyndat nádobí z myčky, no a já budu spokojený, hele, budu mít doma čisto, nebudu muset chodit do práce, já si myslím, že je to dobrý.

0: 6 hodin a 10 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jde taky domno a my se společně jdeme pro tuto chvíli přesunout k dnešní poznávačce, která bude podle mě docela dost nostalgická. Já si myslím, že spoustu z nás jako malí, ať už to na videokazetě nebo třeba možná i na DVDčku, možná časem vidělo, kdy se jeden takový jako animovaný seriál, který si myslím, že zahýbal vlastně se spoustou jako dětských dušiček, dětských srdíček. Tak my se jdeme spolu podívat na ukázky, které tady pro tebe mám a uvidíme, jestli to na tu nostalgii trošičku zahraje nebo ne. Jdeme na ukázku číslo 1.
1: Ne tak nahlas, děti, nebo vzbudíte celou rodinu.
0: Jestli ti podle ukázky napadá, co by to mohlo být za pohádku nebo za seriál, tak určitě můžeš posílat svoje tipy buď to na 210 32 3030 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, co by to mohlo být, tak určitě vydrž dalších pár minut, protože tu pro tebe mám další ukázky a samozřejmě taky další nápovědy.

0: Radio Spin pokračujeme v úterní poznávačce, ve který dneska hádáš jeden animovaný seriál, který si myslím, že jsme měli rádi úplně všichni, ať už to jako děti, možná třeba i jako dospělí, ale záleží na tom, jestli rád hraješ na nostalgickou chvilku nebo ne. Každopádně jednu nostalgickou chvilku jsem ti tady připravil v rámci ukázek z tohoto seriálu. Tak pojďme si připomenout ukázku, která tady padla pár minut zpátky.
1: Ne tak nahlas, děti, nebo vzbudíte celou rodinu.
0: Měl bych tady už jeden tip a ten je v tuto chvíli od Dougliho, tak Dougli, pojď mezi nás.
2: Byli úplně od pasu a myslím si, že to je o tom Mládinkovi, nevím, Podivuhodná dobrodružství Smolíka nebo tak nějak?
0: Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka to dneska bohužel nejsou. Ale na druhou stranu, co musím dát Douglimu za pravdu, je to, že trefil dobu, ve který se to vysílalo, protože podle mě to bylo taková jako hodně podobná doba, protože tenhle ten seriál se vysílal v nějakých 80. letech, konkrétně mezi 84. a 85. Každopádně my jdeme na další ukázky, tak pojďte si je poslechnout a třeba tady ty tipy budou už trošičku konkrétnější nebo trošičku lepší.
3: Když dorazili do středu jezera, ponořil se Šikulka do temných vod.
4: To není ono. Tohle jsou uzávěry od láhví a nějaký železo.
0: Nájdeme taky na ukázku číslo 3.
5: Dávej na sebe pozor a ve všem poslouchej kapitána Ducháčka.
6: Můžeme jít se Šmudlíkem s tebou, Matěji?
4: Ne, v žádném případě. Psi a holky do klučičího tábora nesmí.
0: Co ti ale můžu ještě prozradit k tomuhle tomu seriálu, je to, že celý děj se odehrává ve Skotsku a to u jednoho zvláštního jezera. Tím už si ale myslím, že napovídám hodně, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na to, nebo posílej dál svoje tipy na to, o který seriál by tady dneska v poznávačce mohlo jít.

0: 6:17, ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál Dobno a my se blížíme ke konci dnešní poznávačky, ve který se dneska hádali jeden seriál, který se vysílal v letech 84 až 85, ale samozřejmě je to nahraný na DVDčkách, je to nahraný na VHSkách, na betách, já si myslím, že všude možně můžete najít tuto pohádku ještě dneska a myslím si, že spoustu z vás ji viděli nejenom v tom 84., ale klidně tři i v roce 2005-2010, takže já si myslím, že dětství díky této pohádce jako bylo super, já teda si pamatuju, že jsem to měl na VHSce a že to bylo jako, fakt jsem to měl rád, tuhle pohádku. A doufám, že jsem nebyl jediný. Posílal jsem tady do éteru několik ukázek k této pohádce, tak pojďme si je spolu ještě připomenout. Myslím si, že docela důležitá byla hnedka ta první, protože tam byl docela signature zvuk, který tě provázel vlastně každým dílem a to několikrát.
1: Tak nahlas, děti, nebo vzbudíte celou rodinu.
0: A jdeme si pustit tak ještě jednu ukázku.
2: Dávej na sebe pozor a ve všem poslouchej kapitána Ducháčka.
3: Můžeme jít se Šmudlíkem s tebou, Matěji?
4: Ne, v žádném případě. Psi a holky do klučičího tábora nesmí.
0: No a já si myslím, že spoustu z vás třeba bude znát tuhleto pohádku a jenom jste ji nepoznali, protože musím říct, že těch správných typů není úplně moc. Ale i tak se na ně jdeme pro tuhleto chvíli podívat a začneme u Jirky.
5: Já si myslím, že je to rodina Nesových.
0: Jirka si myslí rodinu Nesových stejně tak jako Justín.
6: Dobré ráno, Spíneři. Tak poznávačka Nes není náhodou rodina Nesova. Čau, Justín.
0: No a je to přesně tak, dneska ráno to byla rodinka Nesová. No tak jo, děkuju za všechny tipy do poznávačky, jak správný, tak taky ty špatný, no a my se za chvilinku spolu přesuneme taky hádance Celebrity Voice Flip, no a k tomu si taky za chvilinku řekneme, kde, dokdy a jak můžeš hlasovat do naší Top 100 CZSK největších rapových bangrů.

0: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno tady u Rádia Spin. Máme 6 hodin a taky 23 minut. S tebou je dál Domno a my se přesouváme k tomu, že ti prozradím nebo spíš připomenu, kde, dokdy a taky jak můžeš hlasovat do naší top stovky CZSK nepových bangrů, který se tady vy sami spineři vlastně jako nanominovali. No a podle nich teďka nebo podle těch nominací teďka vybíráte různé příčky nebo respektive hlasujete pro různé příčky, ale to vám odhalíme až za několik dní, jak to ve finále dopadlo. V tuhle tu chvíli je tady žebříček seřazený podle abecedy. No a vy máte každý den 3 hlasy pro to hlasovat pro různý tracky, který vás vlastně jako baví. Klidně pro své favority, klidně pokud tam najdete favorita od někoho jiného, taky pro ně můžete hlasovat. Hele, je to vlastně ve finále čistě na vás, komu ty 3 hlasy udáte. Jak to udělat? Dojdete na radiospin.cz, tam najdete hned jako první článek 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Popojedete kousek dolů, no a už tam uvidíte seznam všech 100 tracků, který se tady nanominovali a který získali největší počet hlasů. Tak který z nich to třeba budou? Tak jdeme se podívat za Honzou.
1: Čau, tady Honza. Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby. Díky, ahoj.
0: Tak Fotky z novin jsou jistota a ty v tom žebříčku jsou, takže hlasovat pro ně určitě můžeš.
2: Vystřihuju fotky z novin, zalejzám do laboratoře, nevyjdu ven do 7 hodin. Volá mi profi.
0: Jdeme se podívat taky za Vítkem, co nominoval.
3: Zdar spineři. Hele, jedna z nejlepších tracků všech dob, určitě pod vlivem od Jackpota a Logika. Peace.
0: Trošičku starší věc, ale za mě si myslím, že určitě hlavně taky zazpomínat na Jackpota, si myslím, že si to určitě Jackpot jako zaslouží být v této top stovce a to klidně i na nějakých přednějších příčkách. No a kdybych chtěl za sebe říct, pro co bych jsme mohli, nebo respektive pro co byste vy mohli hlasovat, a to konkrétně ze slovenské scény, tak musí být rozhodně Prime Time od Mike Spirita, protože to je taky legendární track. Samozřejmě hlasování je čistě jenom na tobě, hlasovat můžeš až do týhletý neděle, takže určitě máš ještě nějaký ten čas s tím žebříčkem trošičku zamíchat, ale jak budeš hlasovat a pro který tracky, to je čistě jenom na tobě. Každopádně připomínám, každý den 3 hlasy, radiospin.cz, článek top 100 největších CZSK nepových hitů, tak jdi na to!

Hezký dobrý den všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 16. červen, úterý, svátek slaví dneska Zbyněk, takže jestli nějakýho Zbyňka nebo Zbyňdu znáš, tak mu určitě nezapomeň během dneška popřát, já si myslím, že Zbyněk bude rád a klidně tě podle mě pozve i na nějaký to pivko. Každopádně my se jdeme pro tuto chvíli podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku a teda musím říct, že to nebude zas tak nic úplně hroznýho, ale tropy úplně nečekej, aktuálně by mělo být polojasno, teploty kolem 10 stupňů Celsia po celé České republice, odpoledne počítej s menší přeháňkou po Praze, ale za to vlastně všude jinde po republice by mělo být polojasno až zataženo a teploty kolem 20 stupňů Celsia. No a večer počítej dál s přehánkama a to konkrétně v Praze, v Hradci a nebo třeba taky v Jihlavě. Takže ještě to deštivo trošičku pokračuje, ale já si myslím, že hned během zítřka nebo pozítří maximálně už by se to mělo spravit a přijdou ty třicítky, ty slibované třicítky, na které si myslím, že se všichni v tuhle chvíli už konečně těšíme a dočkáme se. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme klasicky regionama, protože tam se toho momentálně děje docela dost, a to konkrétně v Brně, kde se bude na ulici Provazníkova. No a díky tomu se štosuje potom jak Provazníkova, tak taky ulice Svatopolkova, takže tam určitě počítejte s nějakýma těma minutkama navíc. S nějakou tou minutkou navíc počítej taky i v Rudný v Ostravě, protože i tam se v tuhle chvíli bourá. Jinak ostatní regiony podle Google Map aktuálně vypadají docela dobře. Co se dálnic týče, tak tady nic úplně hroznýho v tuhle chvíli nevidím. No a když se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá po Praze, tak tady je to taková ranní klasika. Štěrbouská spojka už zhruba tak někde od Černáku trošičku poskakuje, nebo možná i trošičku víc poskakuje. Kdybys tam stál, tak mi určitě jde vidět, jak to vypadá. Každopádně nějaký to zdržení nabereš tuhle chvíli taky v Cínovecký a v Holešovičkách. Jinak Praha aktuálně nevypadá zas tak úplně špatně. Jeden krežnásí aktuálně ulice Holečkova, jinak je to cajk. Kdyby cokoliv 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět. Automoto Spin. Tvoje

0: U Rádia Spin máme 6 hodin a taky 40 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my jsme se přiblížili do hádanky Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš různý známý osobnosti, no a to podle jejich zamotaného hlasu. Dneska si myslím, že to bude malinko komplikovanější, ale myslím si, že někdo by tady mohl tohleto jméno znát. Tak jsem zvědavej na to, jak to dneska dopadne. Každopádně Celebrity Voice Flip pro dnešní ráno zní takhle.
1: Co ty želazíš, jivok má pokaň salvin, jde li tady krpák, má zjistě si pokaň salva.
0: Dneska ti můžu napovědět, že je to jeden mladý český zpěvák, ale víc tě zatím v tuto chvíli neprozradím. Pokud znáš ten hlas, tak ti nechám chvilinku přemýšlet nad tím, jestli ti třeba napadne, kdo by to mohl být. Dáme si jednoho krátkého iSpace, který má 1,5 minutky. No a hnedka po něm ti tady k tomu hodím další nápovědy. Každopádně pro tuto chvíli tvůj úkol je zjistit aspoň třeba podle barvy hlasu, jestli tě napadá, kdo by to mohl být. Tak jdeme se ho ještě jednou připomenout.
1: Co ty želazíš, jivok má pokaň salvin, jde li tady krpák, má zjistě si pokaň salva.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Radio.

0: Adance Celebrity Voice Filipe, ve který hádáš dneska, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho v tuhle tu chvíli připomenout.
1: Co ty želázíš,
0: Já jsem ti napovídal, že jde tady o jednoho českého zpěváka, který je vlastně mladý, a teda musím říct, že je mladý, protože je mu stejně jako mě, a to je 28. Každopádně, co ti můžu napovědět k tomuhle tomu zamotanému hlasu, tak to jsou třeba věci, že z Hradce Králové, to si myslím, že bude taková jako velká nápověda, protože tím je poměrně známý. A taky to, že vyhrál v roce 2021 českého slavíka za objev roku. Každopádně mě tady přistál tip od Jirky, tak pojďme se podívat na to, jak typuje Jirka.
2: Hele, já si myslím, že to je Milan Peroutka.
0: A Milan Peroutka to dneska bohužel není. Každopádně, co ti můžu ještě trošičku prozradit tomu zpěvákovi, je, že mě to není to úplně popový zpěvák, je to spíš jako folkový zpěvák, písnička má podobnej trošičku jako Pokáčovi, no a má na konti několik desek. Jedna z nich je třeba Michalovo CDčko, druhá z nich je Michalbum, potom je tady taky Ideální čas se nezbláznit, no a letos vyšla novinka, a to Jsem asi boomer. Uvidíme, jestli tady někdo uhodne, komu patří dnešní zamotaný hlas. Já doufám, že aspoň u někoho z vás tenhle ten Celebrity Voice Trip známej bude. Tak jdeme si ho ještě naposled připomenout a dál to nechávám na tobě.
1: Co ty želázíš, jivok,
3: jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Rádia Spin máme 6 hodin a taky 48 minut. K tomu s tebou je dál dom. No a my se společně pro tuto chvíli jdeme ještě naposledy vrátit k dnešnímu Celebrity Voice Lipu, ve kterém jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu připomenout.
1: Co ty želázíš, jivoká, pokaň solvinky, ty lidé vykrpák, mázíš, ty jivoká, solva.
0: Co jsem říkal k tomuhle tomu, nebo respektive napovídal k tomuhle tomu zamotanému hlasu, tak je to mladý český folkový zpěvák, který je z Hradce Králové, tím si myslím, že je poměrně hodně známý. No a taky, že v roce 2021 vyhrál Slavíka za objev roku. No a k tomu jsem ti tady prozradil taky názvy jeho desek. Jedna z nich byla třeba Michalovo CDčko, druhý bylo Michal Boom, no a letos vyšla taky deska Jsem asi Boomer. Já mám teda jeho hudbu hodně rád, protože je to věc, nebo jsou to věci, u kterých se jako hodně zasměju, myslím si, že kdyby si zoposlech taky, že se zasměješ taky, protože je to takový fakt jako na pohodičku udělaný, občas jde to do cringe, já to mám prostě jako rád tyho věci, takže za mě si myslím, že jako super na odreagování věc, pokud teda jako chceš trošičku pauzičku od rapu, každopádně, aby jsme se podívali na vaše tipy, tak si myslím, že asi můžeme na ně. Tak jdeme se podívat, pokud se nepletu, za Štrůdlem.
2: Hele, myslím si, že to je Michal Horák.
0: Dál tady Michala Horáka typoval taky Jirka.
2: Tak můj druhý tip je Michal Horák.
0: Dál se zastavíme taky u Šimona.
3: Čau, já bych zkusil Michala Horáka z Hradce. Ale nevím, tak uvidíme. Díky, zdar.
0: Michala Horáka z Hradce tady typoval, pokud se nepletu, dneska ráno taky Monty.
4: Čau, Dome, tak hádanka. A je to Michal Horák. Měj se, čau.
0: No a já si myslím, že to vypadá v to, že máte naprostý jasno, protože je to opravdu dneska Michal Horák.
5: Baví tě to, kámo, ani trochu, kámo, kolikrát tu můžem chybět, to mi není známo. Nevíš třeba, kámo.
0: No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a my společně pokračujeme ve Spin Ránu, kde už za pár minut se podíváme taky na to, co nás tady čeká dál a samozřejmě taky za několik minut dorazí taky Roman, takže už tady společně budeme komplet. Teďka si dáme ale jedny nový Praga.
6: Spin Ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

16. červen, úterý, svátek má dneska Zbyněk, tak určitě všem Zbyňkům přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká, protože je toho opět opravdu hodně. Dneska jsem ti tady namíchal jeden asi trošičku vzpomínkový mashup, protože se vrátíme tak jako trošičku ke kořenům toho mashupu, takže uvidíme, jak vám to dneska půjde. Každopádně za chvilku za náma dorazí taky Roman, se kterým probereme spoustu věcí. No ale k tomu se tady spolu zastavíme určitě taky u Pravdy nebo Lži, a nebo budete taky moct vyhrávat CDčko nebo nový CDčko od Praga a to jejich Nekorektum. Takže opravdu toho bude dneska zase klasicky hodně, takže určitě vydrž dál u rádia Spin. No a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože to nebude ještě úplně to červnový vysněný počasí. Aktuální teploty kolem 10 stupňů Celsia a venku polejasno. Počítej s tím, že by se minimálně ve středních Čechách mělo dneska i zatáhnout a objevit se nějaká ta přehánka. Stejně tak i k večeru by se měly objevovat přehánky, a to už trošičku i dál, konkrétně třeba v Hradci nebo v Jihlavě. Každopádně počítej s tím, že by do toho mělo být taky polejasno a teploty kolem 20 stupňů Celsia. Tady Radio Spin a Dom.

0: Děkuju, jsem tady. Tak, 7 hodin, 7 minut, téměř úterý, kolikátýho, 16. června, svátek má Zbyněk, tak Zbyňkové, užijte si váš den. Včera jsem mluvil o tom, že má být nejstudenější ráno, včera nám taky přišla vojsovka, Romane, nestěžuj si furt na to počasí. Tak musím říct, že i přesto, že jsem si včera stěžoval, že nás dneska čeká nejstudenější ráno, není to tak hrozný.
1: No, nebylo to tak hrozný, no, jako přišlo mi vlastně de facto úplně stejný jako včera.
0: Jo, taky bych řekl. A s tím rozdílem, že podle mě dneska je tam fakt jako takový čistý slunce, takže vlastně to tomu dělá hnedka takový příjemnější vibe. Takže pokud mě někdo včera vytknul, že si stěžuju na počasí, tak tady už ta výtka je rozmělněna. Tak dneska se budeme bavit o spousta věcech. Já tady mám třeba jeden velmi nevšední zážitek pro milovníky armády a armádní techniky, takže k tomu se dostaneme hnedka za pár minut.
1: Ok, já tady mám jedno zvláštní proroctví jedné brazilské věštkyně, která předpovídá něco o mistrovství světa, tak o tom si řekneme za chvilku.
0: Ezodom, dobře. Tak na to jsem zvědavý, protože k tomu mám taky někdy blízko. Podíváme se do Skotska, ale rozhodně ne za Loch Nesskou.
1: Zastavíme se taky v Číně, kde jejich zametače makají jako o závod, a to doslova.
0: To mám pocit, že tenhle ten závod zametačů je tam tradiční, že to probíhá každý rok, jestli je to ono, co teda myslím.
1: No, to není úplně závod.
0: Není to úplně závod, aha, tak já vím, že tam už jako právě byl závod lidí v zametání a přišlo mi to vlastně fajn, že vlastně i lidi, a teď se nechci nikoho dotknout, byť se asi někoho dotknu, že vlastně, který neumějí nic jiného, než to zametat, že zametají po ulice, se můžou někde blejsknout, ale asi to nebude teda tohleto ono. Čeká nás pravda nebo lež, tak uvidíme, v jakém formátu to bude, protože včera vlastně se mi to hrozně líbilo, jak jsme tady byli tři, jak jsme jako diskutovali, jak jsme Michala potlačili a on chudák měl pravdu, tak možná to uděláme dneska podobně. No, jo, a ještě jsem chtěl říct, radost, že večer mi přistálo do inboxu na Instagramu takový video, který mě inspirovalo k dnešnímu tématu, tak na to si taky počkejte, tak.
1: No a veře jde na jednoho, pro vás máme taky novou desku Prague Union Necorrectum, tak si můžete určitě zahrát, protože si myslím, že ta deska jako je hezká, jsou tam skvělý tracky, já si myslím, že jako je určitě dneska o co hrát.
0: Je to jako hezký album, opravdu Dominik to řekl přesně, nemůžu k tomu říct nic víc, je to hezký album a když půjdete na Prague na koncert, tak to stále neumí texty. No a ještě jedna věc, prosím vás pěkně, nebuďte líní a nebuďte slušný a hlasujte do hitparády 100 největších CZSK hitů všech dob, buď na radiospin.cz nebo v naší mobilní aplikaci, kde si kliknete na ten článeček, jo, tam je odkaz a tam si kliknete a hlasujete a hlasujete a hlasujete a doufám, že mi dneska prostě Dominik nevybral moje dnešní tři hlasy na gufrau, protože jestli to udělal, tak je to had a strhnu mu to z faktury.

0: 7 hodin, 12 minut, dobrý ráno, Radio Spin, Román a taky Dominik. Dnešní odpolední maxima budou docela vysoký, nebude to ještě teda nic moc jakoby letního, ale docela to jako půjde, bude to nějakých 22 stupňů. V průběhu dne se taky zatáhne a občas bude pršet, nicméně pokud máte naplánovanou nějakou party na večer, tak by to mělo být docela dobrý, bude jenom zataženo. Vlastně nejvíc sluníčka je tam teď, za hodinu se zatáhne, tak...
1: To je super, no. Dneska zrovna se to hodí. Vlastně.
0: Dneska se nám to hodí. Dneska máme spinerský večírek a bum ho a bude prostě zataženo. Ale to nevadí, my si uděláme slunce v duši. Tak jdeme na zprávy. Tak prosím vás pěkně, pokud pojedete dneska po D35, tak můžete mít velmi nevšední zážitek, protože můžete potkat kolonu tanků Leopard 2A4. Zatímco obvykle se tanky přepravují po železnici nebo letecky, tak tady bude o cvičení a výcvik jízdy na dálnici. Doufám, že to neznamená, že je potřeba to udělat nějak, protože víme, co nás čeká. To mě napadlo jako první. Každopádně půjde o historicky první takovýto přesun v historii armády České republiky. Armáda taky prosí všechny, kteří na té D35 budou, že 55 tun prostě nikam rychle neuhne, takže měli byste být trpěliví a ohleduplní. Maximální rychlost tanku je 68 km za hodinu. Tak přišlo mi to docela zajímavý, protože věřím tomu, že tady bude spousta fandů vojenské techniky, jen tak jako vyrazit na D35 a podívat se na to, protože vidět, jak jede tak dlouhá kolona tanku, může být takový na jednu stranu děsivý, na jednu stranu zajímavý, může to být takový velký zážitek.
1: Jako je fakt, že je zážitek už, když jenom okolo tebe předjede takový ten vojenský jeep, nebo jenom takový ten nákladňák vojenský, ale tank, jako musím říct, že jsem ještě takhle jako na veřejný komunikaci neviděl.
0: No, co to prvé kolonu tanku, to musí být zážitek.
1: No, to musí být jako
0: brutální. Velký. Tak pojď k věštkyni.
1: V Brazílii je věštkyně, která se jmenuje Vobahnina. A tý se zdálo, jeden sen, který si možná spletla teďka jako s tím, co dělá Pentagon, ale předpověděla díky tomu snu, že letos během mistrovství světa ve fotbale přiletí nad stadion UFO a unese hráče i fanoušky a celkem takhle odnese přes 700 lidí, což přijde jako takový... Nevím, no, jako uvidíme, jestli se to splní nebo nesplní, nespecifikovala úplně, jako kdyby se to mělo stát, ale prostě někdy během toho mistrovství, který je poměrně dlouhý, by se to stát jako podle ní mělo.
0: Mně to může přijít jako nějaký tlak, jakože někdo říká, hele, prosím tě, my už nemáme vůbec lístky, prosím tě, ať ty lidi na to neklikají, ty lidi na to, a bába říká, tak já řeknu, že jich 700 zmizí.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.

0: 7:17. Dobrý ráno, 16. červen. Zbyněk má svůj svátek. Roman a Dominik za majkem. Doufám, že se vám hezky vstává. Já když jsem dneska vstal, tak mi do inboxu přišel, já nevím od koho, takovýhle článeček. Oni to zveřejnili včera na Refresheru, kde nějaká policajtka na dětském táboře komunikuje s dětma, jak se mají sundat sluneční jako brejle. Jo. Tak já vám pustím jako nahrávečku jenom.
1: Dáme se na sebe a oba dva máme co?
2: Brejle.
1: Jaké?
2: Sluneční.
1: Je to v cajku?
2: Ne.
1: Pokud někým hovořím a mám na očích sluneční brýle a dívám se mu z očí do očí, tak je to špatně. Takže buď tak laskavý a udělej to, co já teď. Slušně se sundáme brýle, protože se na sebe budeme dívat a budeme spolu hovořit. Je to tak? Vy dva si okamžitě sedněte.
0: Tak, trošku mi to připomnělo teda scénku z Pelíšku. No, dvě dávky. A říkal jsem si, že to je prostě otřesný, když takhle někdo jako jedná s dětma a je na ně takový skoro až hrubej. Ono je možný, že ta paní takhle mluví normálně a že vlastně třeba takhle úplně jako strašně zlá a diktátorská jako není, ale jako bejt malý chlapeček na táboře a promluvit na mě tohleto monstrum, tak jsem vlastně jako takovej z toho asi přešlej, zničený. A možná už v dětství vyhledám terapeuta.
3: No, tam zase bych to nepřeháněl.
4: A si sundáme brejle, ty taky, protože to je slušný.
0: A podle mě tak tohle, kdyby jsi tam seděl, ty jsi musel být hodný.
3: A tak co uděláš, budeš mít respekt, budeš poslušný,
0: nebudeš
3: sedět
0: mít
3: a sundáš
0: respekt.
3: Si brejle.
0: Nebudeš mít respekt, jako nebudeš respektovat tady tuhle tu zrůdu.
3: Ne, ne, hele, jako zase je to, je to 10-vteřinový video. A kdo ví, jak dlouho tam byla, i dlouhý ty
0: Dominiku,
3: děti zase
0: pro boha, to je teda prostě opravdu jako otřesný. Tak, ale každopádně, tahle ta nahrávka mě přiměla k tomu, že dnešním tématem by mohly být, já vím, že teďka ten oslý můstek je takový krutej, ale nejlepší hlášky učitelů a učitelek. Jakože vlastně je zvláštní, že přes tady tohleto traumatický video ke mně najednou naskočili, tak a co vaši učitelé a učitelky. Takže zapomeňme na tuhle tu bábu, diktátorku, údajně už se to řeší a údajně už z toho bude mít paní jako průšvih, jako byla taková trošku jako direktivnější a pojďme si to udělat hezký, pojďme vytáhnout na světlo boží. Tak, uděláme si to hezky, už to tady máme pěkný, už je tady růžová zahrada. Tak pojďme vytáhnout na světlo boží hlášky učitelů a učitelek, který vám řekli, který vám utkvěli prostě někde jako v hloubi duše a chcete je dostat ven, protože věřím tomu, že to je prostě úplně bezedný.
3: Mě by zajímalo, kolik z těch hlášek, který se tady objeví, si používal taky.
0: Já si myslím, že jsem moc jako nepoužíval. Já jsem hodně na začátku práskal dveřma, protože vždycky ty dospěláci potřebovali ještě jeden impuls, než bylo zvonění k tomu, aby se dali jakoby dokupy. Takže to bylo takový jako funkční.
3: No ale víš co, to je taky další věc, jako která ti vzbudí respekt. Protože tohle to přesně dělala naše chemikářka a vždycky přesně, když takhle třískly ty dveře, tak všichni prostě sedli do pozoru a čekali, co bude.
0: Sedli do pozoru, panečku. Jste byli pozejčka.

0: 210-32-30-30 mobilní aplikace Radio Spin. Pojďte nám říct nejlepší hlášky učitelů, pokud si na nějaký hlášky takovýhle jakoby vzpomínáte nebo něco podobného. Já si pamatuju, nevím, jestli jako já neřeknu hlášku, jo, ale každopádně si pamatuju, že jsme byli na výšce, byli jsme v posluchárně 104, měli jsme matematiku a my jsme měli takovou jako elegantní paní, vždycky, která chodila jako v kostýmku, měla takový ten kroužkový jako blok a každou tu hodinu začínala vždycky stejně. Paní doktorka Sýkorová, zdravím vás, jestli ještě učíte, předpokládám, že jo. A vždycky prostě tak jako přišla, řekla, takže dobrý den, my jsme minule dělali sčítání a odčítání matic a dneska se podíváme třeba, nevím, na násobení. A měla takovýhle lajdácký projev, byť byla skvělá učitelka. A pamatuju si, že jsem si takhle na ní jednou právě hrál v té posluchárně, donesl jsem si ten kroužkový blok a něco, teď jsem slyšel těch 200 lidí, říkám, takže dobrý den, něco. Ona stála za mnou. Tak to. Ale byla tak, jak byla noblesní a tak, jak byla elegantní, říká, tak začátek už jste slyšeli, tak budeme pokračovat. Tak a rozjela. A já jsem vlastně ten úvod udělal tak, aby to sedělo na to téma té hodiny. Mm-hmm. Takže vlastně, to, a teď se teda stydím vlastně. Tak, ale my tady máme Matyho, tak ještě předtím, než ho převlečeme do komisařského. Maty, hlášky učitelek, vžilo se ti něco pod kůži, když jsi chodil do školy? Ty ještě chodíš do školy?
1: Ještě chodím do školy, ale už je to vejška, takže ty hlášky učitelů a učitelek už nejsou zas tak vtipný, jako třeba na střední nebo na základce.
0: Už jsou taky kultivovanější, ne?
1: Už jsou, hlavně už se na té vejšce uvědomuje, že už by se to učitel neměl zas tolik jako vytáčet, aby ti to u těch zkoušek třeba taky dali, ale...
0: No, takže ne, že by tam byl nějaký respekt a úcta, ale spíš prostě vyčuranost.
1: Hele, tak jakoby já to beru tu školu jako takovou hru. Jako takovou hru prostě na kočku a na myš, prostě.
0: A co seš teďka ty zrovna, tuhle tu chvíli?
1: No, někdy seš taková myšička, musíš tím předmětem hezky pomalu, tak jako ideálně nejvíc potichu proklouznout, aby si ten učitel třeba ani neuvědomil, že jsem mu tam chodil.
2: Jo, spíš odzavem, to byla taky
1: přesně, přesně, nebo záleží, samozřejmě, můžeš se někdy dovolit víc, někdy samozřejmě mý.
0: No a teda, dobře k věci, teďka seš víc myška, nebo seš víc
1: Teď kočka. Vzhledem k tomu, že jsem dodělal zkouškový, tak jsem jednoznačně dravá kočka a už si můžu dělat, co chci.
0: Dobře, tak
1: půl roku aspoň.
0: Tak, ale k věci, pojď se vrátit zpátky třeba na základku. Mm-hmm. Máš tam nějaký jako typický učitelský hlášky, který ti utkvěly v hlavě?
1: Tyjo, já vidím, že máš tam na druhém monitoru Viral Brothers a jejich úplně legendární debilní keci učitelů.
0: Jo.
1: A hele, já myslím, že to známe všichni prostě... Když učitel přijde do třídy a řekne, že píšem bez toho, aniž by to ohlásil třeba, nebo když, to je takový to, já si třeba vzpomínám na velmi častou situaci, kdy vždycky se ve třídě našel ten jeden člověk, který vždycky tomu učiteli připomněl, že jsme měli mít domácí úkol, aniž by ho kdokoliv jiný, kromě toho člověka, měl.
2: A většinou to byl takový ten člověk, co chodil tou houpavou chůzí nahoru a dolů, takový ten
1: úplně. Jo, po těch špičkách, reálně to taky fenomen. To má ve škole taky úplně každý takový člověk.
2: Každá škola měla aspoň jednoho, ty vole.
0: No ale my se bavíme teďka o učitelích, takže to je potřeba vrátit zpátky k těm učitelům. Já jsem chtěl třeba říct, že jsem nesnášel, když měli jsme skvělýho třídního na střední, pana Vozničku, zdravím vás, Vladimíre, a ten vždycky, když ušel, tak říká, myslím si číslo, prostě úplně netransparentní, prostě podle mě věděl moc dobře, kdo půjde, prostě, takže on říká, myslím si číslo, prostě něco, teď řekni číslo ty, teď říká třeba tři, přičíst, odečíst něco a on stroj počítá a řekne jednou třeba Demiškovská. ale myslím si, že vlastně to měl prostě vždycky úplně dopředu určený, jenom tam byl takový jako nějakým způsobem.
1: Prostě. To je klasická taktika, já si myslím, že tohle bylo na každý škole, akorát každý to pojímal trochu jinak. Třeba my jsme měli učitele na děják, který když chtěl zkoušet, tak vždycky řekl zavírám oči a jedu prstíkem a potom Zíka.
0: Yes, takže hlejte se, pojďte to nějakým způsobem otevřít, rozkopnout. Hlášky učitelů, dnešní téma. Vyprcám.

0: Hezký dobrý ráno, 7 hodin 29 minut, Roman a taky Dominik, tak za okamžik vyzveme komisaře Repa, aby se nám už představil v uniformě a vyrazil dál, ale ještě předtím se budeme věnovat vašim hláškám. Dominik je jako takovej malej chechtající pitlík, po celou tu dobu té písničky, který stříhá voiceovky, tak vždycky udělá jenom a tak dál, že si člověk lekne. Je to tak dobrý, co přichází?
1: Je to skvělý a hlavně to já říkám, já jsem zpátky na střední prostě, jako když si poslouchám ty hlášky, jako tak. Za mě je to super.
0: Tak začneme Gumičem a pak odbavíme Matyho a pak si pustíme všechno ostatní.
1: Yes.
0: Tak jo, tak Gumiči, pojď.
2: My jsme měli na střední takovýho toho učitele, co dělal rád ty lidový hlášky v typy. A když jsem mu řekl třeba dobrý, a on, co dobrý? A já říkám, no dobrý den, a ona, no jak pro koho? A nebo přišel za garáže a když se tam kouřilo, prváci to típnou, vypadnou, druháci si dej tři prásky a vypadnou, čtvrťáci s třeťákama si tady můžou v klidu dokouřit a pak běžte do třídy. Takže ten byl skvělej, ale to mě...
0: To je super, to je dobrý. No tak jo, tak 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, co u tebe? Byly tam doma nějaký takovýhle hlášky?
1: Tak jako když už se tady nakousli to kouření, tak my jsme vždycky standardně stáli prostě před hlavníma dveřma do školy, takže vždycky pod oknama ředitelny, takže ředitel vždycky jenom vykouknul z okna a říká, kluci, běžte si hulit aspoň naproti přes silnicu a nekuřteme tady pod tím oknem, mě to smrdí v kanclu.
0: Že vy jste měli takovýho hodně ředitele.
1: No, on to řekl trošku jinak.
3: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
0: Tak jo, tak Maty už je teďka v uniformě. Maty, ještě jednou dobrý ráno.
4: Dobrý ráno.
0: Tak kudy povedou tvoje cesty? Nebo kam povedou tvoje cesty?
4: Hele, moje cesty dneska povedou docela velmi podobně jako minule. Takže kdo si pamatuje, no skoro, jakoby na tu první destinace, takže kdo určitě poslouchal, tak určitě teď ví. Já ještě prozradím vlastně takovou velkou radu, že se zastavím na benzínce, kde jsem stavil i minule.
0: Mm-hmm. To znamená, to byla Sacka?
4: To byla Sacka.
0: Takže Molka na Sacký.
4: A byla to samozřejmě D11. A když prozradím, jako kam moje cesty směřujou, tak za Perníkem, ale do Ústí to nebude.
0: OK. Takže to skutečně bude Perník jako Perník, jestli to chápu.
4: Bude to Perník jako Perník.
0: Takovej tak jako známe jako děti.
4: Ano, ano, samozřejmě, jak jinak, Roma.
1: Když už tam budeš, tak přivez kousek. Aspoň.
0: Je srdce.
1: Tenhle můžeš.
0: Maty, tenhle můžeš, no. Ten můžeme i vyfotit.
4: Tak uvidíme, co se mi dobře, v kaře tak vyskytne.
0: Dobře. OK, takže Maty, mu přejeme šťastnou cestu. To znamená, že pokud se nepletu, tak ty se nám ozveš třeba něco jako po 8, ne? Nebo něco takového. Ty na
4: určitě, určitě. Myslím si, že minule jsem tam byl v 8.20, něco takového, takže tak myslím, že se můžeme...
0: Můžeme se takhle dohodnout.
4: Můžeme se takhle dohodnout.
0: Dobře.
4: Yes.
0: Tak jo, Maty, my ti přejeme šťastnou cestu, takže ten dojezd... A jedeš přímo do Pardubic?
4: Jedu přímo.
0: Přímo do Pardubic, takže přímo Perníkov, dobře. Tak jo, takže přímo Pardubičáci, pokud jste se registrovali, buďte ve střehu, protože možná Maty míří právě k vám. A kdyby to nedošlo, máš záložní adresy?
4: Samozřejmě, že mám.
0: Samozřejmě, že mám.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
0: Stejně to je hrozný, viď? Jedu pro Perník a Ústí to nebude.
1: Je to pro fláklá destinace, co si budem povídat?
0: To je vlastně hrozný. Jako narodit se v Ústí znamená koupit si nůž a probodnout si srdce. Tak. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat. Přitom Ústí je vlastně docela hezký, ono je i dobře položený, jak je tam ta řeka, je tam krásný termální koupaliště, je tam nádherný kopec, je tam spousta vyhlídek, no to jo. Krásný most vlastně tam je hezký. Ten
1: jo, to je
0: taky
1: pravda, tady, ten je docela v pohodě. Každopádně my se v Ústí v tuto chvíli nezastavíme, my se jdeme podívat do Brna, protože tady
0: ani
1: je
0: Matys tam
1: poměrně velký problém a to v podobě asi tak 3 nebo 4 krešů dokonce.
0: Prosím
1: protože
0: tě
1: v Brně se bourá v ulice Zábrdovická, takový jako složitější název trošičku.
0: Ano,
1: potom se bourá taky v Husovickém tunelu a další kreš se tady aktuálně hlásí taky ulice Svatopulkova a potom tady ulice Žarošická, takže tam všude počítejte s poměrně velkým zdržením, protože asi tak polovina Brna díky tomu stojí červeně.
0: Mm-hmm. Já tady mám 2 kreše, Barandovský most a potom ulice k Barandovu. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
5: Spin Radio.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: 7:40, dobrý ráno, Roman a taky Dominik. Tak Maty, komisař, rep, vyrazil na cestu. Už víme, že jede do Pardubic, že si dá pauzičku na Sadský, takže pokud víte, že ho chcete pozvat na kafe, na nějakou buchtičku,
1: nebo na párek,
0: nebo prostě na cokoliv, tak můžete. Na Sadský bude zhruba v 8:20, tam si můžete pokecat.
1: Trošku závidím, že jede on a ne já teda, abych se kdo nějak...
0: Já závidím spinnerům, že jede Maty a ne ty, protože spinner by to stálo mnohem víc peněz. Maty sebou veze tajgry, veze sebou nějaký merch, veze sebou spousta věcí, takže určitě za ním doražte, ať máte třeba samolepky, spinu a tak podobně. Tak, ale jdeme na učitelský hlášky, tak, ať víme, čemu se... No Dominiku, pust nám to, ať se taky zasmějeme. To je taky učitelský, ne?
1: Je to mega učitelský, ty vole. Ale já si pamatuju na našeho fyzikáře, ten vždycky, když jako někdo řekl něco správně, tak prostě vždycky říkal genitální chlapec.
0: Ježíš, fuj.
1: To je úplně...
0: Tak to je teda opravdu jako hnus.
1: Ale to byla taková typická jeho hláška. A pak
0: ne,
1: ještě
0: to není jenom hláška, to říkala jedna češtinářka na škole, kde jsem učil, říkala, to je genitální, fuj. A normálně kdykoliv se to jako někdo řekne, tak úplně mám má husí kůže a jim z toho úplně tak jako, že asi se za chviličku pozvracím.
1: A pak byl ještě jeden týpek a ten každý ráno, když přišel do třídy, tak neříkal dobré ráno, ale dobré játro.
0: Ježíš, tak to je úplně ze stejné kategorie trapného
1: jako
0: věcí.
1: Je to, úplně dva by
0: to je skoro jako, když řekneš místo bratranec, bráchanec.
1: Nebo strýček, veď také
0: nebo strýček, ale zlatý strýček, ten je aspoň legit. Tak jo, Monty.
2: Čau, tady Monty. Tak já si vzpomínám, to není hláška, ale já jsem nenáviděl, jak jsme měli angličtinu. A chtěl jsem, já jsem byl taký lajdák, tak že si zajdu na záchod v hodině, tak to vždycky po nás chtěla English. No. A já jsem byl na angličtině úplně kopyto, takže jsem to nějak řekl a ona mi na to řekla, no tak to ne, tak to nepůjde.
0: Klidně, že to klidně se pohčí.
1: Ty jsi pouštěl na záchod studenty, nebo ne?
0: Moc ne, ale jako někdy jo, ale spíš ne, protože jsem jim říkal, že jsou to dospělí lidi, kteří prostě... Říkám, představte si, že by se byli na D1, sedíte v autobuse a jedete do Brna, ten autobus nemá záchod, vydržíte to, tak. A do Brna pojedete 3 hodiny a ne prostě 45 minut, takže to není žádný čas a zvládnete to. Ale pamatuju si, že Petr Ptáček, zdravím Petra Ptáčka, mi jednou říká takhle v hodině a Petr byl fakt vtipný, takhle se zvednul ruku, já tady zvedám ruku, jak ten Petr teďka a říká, pane učiteli, můžu se odskočit? Říkám, ježiši Ptáčku, jo. A on si takhle stoupnul.
1: Ne,
0: a odskočil si.
1: Ty počkej, Petr Ptáček se mnou chodil do třídy,
0: a je to nebude.
1: Ale to byl asi starší.
0: Petr byl chytrý. Tak.
1: On poměrně taky, protože z té základky bude šel jinam radši.
0: OK, takže pojďme se podívat na další kantorský hrádky. Romane.
3: Krásné ráno, Romane, doma spinneři, tady Romane. Hele, tak když se to mám udělat hezký, tak nám učitel na střední nás oslovoval všechny blbečkové. Což je takový roztomilý, že my se dneska srazíme po 20 letech a máme sraz blbečků to nazvaný. Ale jeho hláška byla, že jsme mohli dostávat nějakou jakože vejplatu měsíčně. A když jsme hodně zlobili, tak jeho hláška byla a máš základ blbečku. A základ znamenalo, že si dostal 20 korun za měsíc. Tyve. Takže to je fakt pekelná hláška. Krásný ten šéf, ahoj.
0: A to je takový vlastně docela dobrý, ne? To mi přijde disco příběh takový, jak tam byl ten mistr, který mi tam přišel, taky docela vlastně v pohodě. Rony.
4: Dobré ráno, kluci, dobré ráno, spinneři, ale tak úplně, co mě úplně první vyskočilo ze vzpomínku, tak to byl mistr na praxích, když jsme cokoliv zdrželi, prostě třeba špatně, já jim pil šroubováka takhle, tak vždycky akorát řekl, že to držíme jako pana Vocas.
0: Asi měl zkušenost s panama.

0: Hezký dobrý ráno, Roman a Dominik, hlášky učitelů. Dominik se úplně teďka tak jako směje, skoro to vypadá, že je někde duchem ve škole.
1: Jako mega jsem ve škole, já jsem si vzpomněl na naší chemikářku. Ona se trošičku vozila po našem spolužákovi. On se jmenoval Jaromír Motička. Takže ona asi jako když zjistila, jak se jmenuje, říká Motička, jste od někud z vesnice, co? Z Brna. Říká, no ne úplně z Brna, ale já jsem prostě jako tady bydlím kousek za Prahu. A to tak jsi nějak jako obhájil. A to a jednou jí přines nějaký referát a přinesí ho spojený takovou tou kancelářskou sponku. Ale ona měla asi 10 cm ta sponka. Tak jí to jako přines a ona, jak byla chemikářka, nosila takový ten plášť, říká, se ten z té vesnice, co, jak jsem dala tu 10 cm sponku, říká, šála do kapsy a tuhle k vám ještě nedovezli?
0: Já si pamatuju, jsem měl vysokou matikářku, paní Matulíkovou, a mě zapisovala do třídní chyby knihy a tenkrát řekla jedno jméno a říká, Budina chybí. A teď někdo řekl, no, oni jeli s tátou do Francie. A teď paní Matulíková řekla, ale ona byla skvělá matikářka, to bych chtěl jenom říct, říká, nepluli lodí? A my, ne, úplně to vidím, jak jde ke dnu.
1: Strašný,
0: to je fakt super. Filipe.
2: Zdravujem Spinners. Já vám poviem hlášku mojej učitelky zo základnej školy. Sa volám Filip a vedľa mňa sedel spolužiak, ktorý sa volal Walter. Stále sme vyrušovali, učiteľka písala na tabulu a vytočená sa otočila na *** a vraví, že čo chceš, filter? Už prestaň! A celú základnú školu mi hovorili filter.
0: To je hezký. Tak kdo je na drátě? Dobré ráno, halo.
3: Ahoj, Pajky.
0: Tak Pajky, pojď.
1: To bude bomba, ty vole.
3: Hele, já mám hned tři hlášky a jedna je, že můj třídní mě vždycky chodil na střední, mě načapal, že kouřím, tak vždycky chodil za mnou a říká, půjč mi zapalovač, nebo ti zapalím cigarety.
0: Ježíš, tak to je skvělý, to je dobrý, to je dobrý.
3: Pak jsme měli matikáře, toho jsme měli vždycky po obědě a ten chodil a říkal, moc mě teda neštvěte, paní kuchařka se moc dneska nesnažila. A ta třetí, moje nejoblíbenější, když jsem se jenom opřel, ruku o bradu, pátá zářička na korbě, nazdar.
0: Ježíš, ale musím ti říct, že ty jsi měl teda kreativní učitele, že ty tam nemáš takový ty jako tradiční jako trapnohlášky, že to je fakt jako dobrý.
3: Ale já jsem skladná, takže OG.
0: Rozumíme. Pajky, krásný den, rozesmál si mě i doma, předpokládám.
1: Yes.
0: Tak hezký den, čau.

0: minut Radiospin, Roman a Dominik. Dej mi cigaretu, nebo ti, ne, pojď mi zapalovač, nebo ti zabavím cigaretu, je skvělý. Teda musím říct, že vlastně takový trošku až jako respektující a partnerský. Tak, by ti tam to vidí, Ráničko. Tak jdeme za Leňou, Leňo.
1: Dobré ránko, kluci. Tak moje legendární největší hláška od paní učitelky Martincové, tímto jí zdravím, byla: neříkej mi, že 6x2 je 12. Paní učitelko, ale 6x2 je 12. Neboj drzá! Tak asi tak, byla to paní učitelka na matematiku upozornila a dělala se kůní reparát. Nevím, jestli ten reparát neměla vlastně dělat ona.
0: No to teda jo, jakože 6x2, 12. Mě by zajímalo, co chtěla za výsledek. Řekla ti, co chtěla za výsledek, kdy to je prostě až jako traumatizující. Martine?
2: Tak k těm hláškám učitelům, my jsme měli na základce výborného učitele na chemii a na zemák. A ten vždycky, když jsme dělali jako už hodně velký bordel a chtěl nás za každou cenu utišit, tak protože pšt nejde zazvat, tak on zval pšt, že to rozdělil a každý to jednotlivý písmeno jako zazval co nejvíc mohl, tak to ve mně zůstalo jakože takový, jako bych řekl, praktický. Pošetr!
0: Dobrý. Báro, pojď mezi nás.
3: Dobré ráno, kluci, Bára. My se po sobě jsme měli spoustu učitelů, profesorů na Gimplu, kteří byli dost jako svoji a hlášek byly miliony, ale nejlepší asi byla hláška našeho profesora na fyziku a měli jsme laborky z fyziky a spolužečka mu říká: pane profesore, mě to nevychází, ta kalkulačka nějaká blbá. A moc se na ní s vážnou tváří podíval a říká: ta kalkulačka není blbá, vy jste blbá.
0: Ježíš, to je super.
4: Já si jako takhle na tu kalkulačku taky vzpomínu, jsem měli nějakou tu už pokročilejší kalkulačku s těma většíma funkcema a tenkrát spolužák při testu nevěděl, jak se prostě dostat třeba jako na kosinus nebo na něco takového. A to bylo přes shift na té kalkulace. A fyzikář se takhle mu kouká do toho testu, říká: je to blbý, když nevíte, kde je na té kalkulace shift, co? Já on byl hrozný hajzl.
0: Já si pamatuju, že jsem jednou učil, myslím, že to byla v té době třída 3B a že v první lavici seděla Bára Rákosová a vedle ní někdo. Nejsem si jistý, myslím, že to tak bylo. A možná se pletu, ale nejsem si jistý. A ona si psala při hodině s telefonem. No a já jsem říkal, dejte mi ten telefon. Ona mi dala ten telefon a já jsem začal odepisovat. A ona si psala se svým klukem, který chodil vedle do třídy a já jsem napsal: už mi nepiš, nemám tě ráda. A on napsal: co? Řekl jsem ti, že tě nemám ráda, tak už mi nepiš. A on zase napsal: cože, co jsem udělal? A já říkal: nemám tě ráda, teď se budu už jenom učit ekonomiku do konce života. A tak dál. Pak jsem jí to vrátil, vlastně smála se, bylo to jako v pohodě, bylo to přijatý. A teď ale bylo vlastně zajímavé, že skončila ta hodina. My jsme se jako pozdravili, říkám: tak se mějte pěkně, naschledanou zítra. A odcházím z té třídy a tam stál ten nabroučený kluk, který prostě si to snížil vyřídit. A vlastně celá ta situace byla hrozně pěkná. Jsem na to docela jako pyšnej, že se to stalo.
4: Rozešel se nebo ne?
0: No teď už asi jo, tak žádná první láska nevydrží děti, já to si pamatuju.

0: Hezký dobrý ráno všem, posloucháte Radio Spin, Roman a Dominik.
1: Je to tak. Za minutu vám zvoní, tak šup, už abyste tam seděli. Už abyste tam byli. Dobré ráno, děti. Dneska si dáme prostě krásnou písemčičku a tak dál.
0: Ale já jsem byl docela frajer, že jsem vždycky ty písemky jako hlásil, že jsem vždycky už na začátku roku dal termíny a já jsem vždycky byl dobrý v tom, a musím se pochválit, že vlastně, protože ty testy vždycky byly hrozně jako těžký, tak jsem jim dal aspoň poetický názvy, že jsem jim říkal třeba podzimní test, zimní test, jarní test a letní test. Letní test byl nejhorší, protože byl samozřejmě za celý rok a tak dál. A tak to mě vlastně přišlo hezký, že no, jsem...
2: To je taky taková jako další učitelská hláška. Já vám ty testy nemusím hlásit, to je moje dobrá volba.
0: A to já jsem nedělal. Já jsem vždycky chtěl, aby totiž jako nikdo nebyl ve stresu z toho, že neví, kdy ten test bude, takže jsem jako vždycky nahlásil jako fakt jako termín, ale zároveň...
2: Takže i ty malý testy si hlásil.
0: I ty malý, no, tak jasně.
2: Big up.
0: Jako byl jsem frajer prostě a to by zůstalo. Tak jako... V učitelských hláškách budeme pokračovat i po 8 hodině ráno, tak pokud máte po ruce nějakou, tak nám ji určitě pojďte říct. A my vám za odměnu řekneme, jaký bude počásko, tak Dominik vám řekne, jaký bude počásko.

0: 8 hodin 10 minut, hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám hezky vstává, trošku francouzskýho oldschoolku, jdeme se ještě podívat na nějaký hlášky učitelů, protože máme jich plnou apku, tak jdeme se podívat nejprve za Vláďou.
1: Ahoj kluci, tak já jsem na střední škole měl skvělou paní profesorku, jmenovala se Irča Bejšovcová. A ta nám při nástupu do školy vždycky říkala, hlavně nekuřte před školou, je to zakázaný. No, jen co skončilo vyučování, stáli jsme před školou, tak za náma přišla a říká, dál nejdu, nemáte někdo cigáro? Čau.
0: Jako je pravda, že Irča Bejšovcová, to je moje kolegyně, takže předpokládám, že i Vláďa zná mě, tak ta s těma studentama vždycky kouřila i za tou tělocvičnou třeba.
2: Nazdar kluci, dejte mi cigo.
0: A už to tam prostě jako jelo, takže posílám pozdrav Vláďovi, ať je to kdokoliv. Tak jdeme za Jirkou.
3: Čau, tady Jirka, my jsme měli učitele na střední a ten měl přetištěný poznámky, kde měl vynechaný vlastně ty tečky, které doplňoval individuálně a to vlepoval do žákovských. A tam si pamatuju legendární větu, která byla: považuji za vrchol ignorace a pohrdání vyučujícím, kdy váš syn neměl, a teď tam bylo pár teček prostě, a tam jsem měl kalkulačku, někdo tam měl pravítko. Strašný to bylo.
0: Ježiš, to je vtipný. A Jirka se nám ozval ještě jednou právě s další zprávou, s jednou vzpomínkou na paní učitelku.
3: Čau, ještě Jirka, taky jsme měli na základce paní učitelku Maňasovou, ta byla výborná a ta vždycky, když jsme ji naštvali, tak řvala, já na téhle škole učím už 150 let. Tak jsme si vždycky tak jenom vtipně doplňovali, že o tom nepochybujem. No.
0: No tak jo, tak pomaličku z toho tématu budeme odcházet. Kdyby vás ještě někoho něco napadlo, tak samozřejmě naše mobilní aplikace je otevřená, 210 32 30 30 taky. Za pár minut se podíváme na zprávy, a pak nás čeká už dnešní pravda nebo lež. Jaký vlastně tak jako téma budeme mít dneska?
4: Neřeknu, nebudu vás připravovat dopředu.
0: A řekni, když tak jen tak vykopně, ne, pro boha.
4: Dobře, no, hory.
0: Hory?
4: Hory.
0: No panečku, tak to jsem zvědavej.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: 8 hodin 18 minut, Maty ve Spinkáře brazdí ulicama republiky. A kde je teď, Maty? Ahoj.
2: Čau, čau. Hele, já se teď momentálně nacházím na D11, směr Hradec Králové, a už za chvilku budu svítit na benzinku, která je na Sadský, a budu čekat na spinnery se spoustou merče. Mám tady spin baťušky, trička, samolepky, frisbíčka, úplně všechno.
1: No to je skvělý. To je teda skvělý, máš spinkáru naplněnou po okraj. Jak dlouho máš v plánu se zdržet na Sadský?
2: Hele, budu tam cca za necelý 4 minutky, takže já si myslím, že do nějakých 9 tam asi budu.
1: Dobrý.
3: Ale když, když už tam budeš, to by se si dal tak jako k snídani.
1: Přesně.
2: Hele, já jsem náročný, takže nějaký sandwich, nebo párek v rohlíku, nebo nějakou bagetu.
1: OK. Takže milí spineři.
2: To je skromný člověk.
1: Tak jo, takže milí spineři, Maty zhruba za 4 minutky zastaví na benzínce na Sadský. Veze sebou spousta věcí, je ochotný se podělit, ale vy byste se mohli podělit taky. Takže párček rohlíků, nějaký sendvič a tak dál. Určitě se nebojte za ním zastavit, Maty tam bude do 9. Maty, přejeme ti hezkou snídani, užij si svoji cestu do Pardubic, protože tam pak budeš pokračovat následně. No a jsme ve spojení, tak zatím ahoj.
2: Jsme ve spojení, zatím čau.
0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
3: No tak včera si se vyznamenal, že jsi si vzal tady na telefon 210-32-330 na pomoc dva spinnery. Nebylo to těžký, veď, včera?
1: No tak bylo to docela těžký. Docela jsme se jako zapotili, řekl bych.
3: No tak dobře, tak jako je fakt, že aspoň ten jeden bodík jsem proti třem urval, ale vypadá to, že dneska se historie bude opakovat a že proti sobě budu mít opět 3 protivníky.
1: Je to tak, máš tady prostě 3 saní hlavy, takže my si teďka dáme písničku, já mezi tím zvednu jeden telefon, druhý telefon a pak se do toho pustíme.
3: No, máš to těžký, Romane.
1: Jako život jde proti mně prostě, já vím.
3: Jasně.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Co jsem tak zaslech, tak dneska to opravdu nebude jednoduchý pro mě, protože máme tady...
2: Dovol mi, abych ti představil tříhlavou saň. Tak první hlava je taková nazrzlá a říkáme jí Pepino. Druhá je blondětá a říkáme jí Roman. A třetí je plešatá a říkáme jí... Jo, není plešatá, to je gumič, promiň. Tak,
3: vlastně... Tybo, já ti dám plešatá.
1: Počkej, co máš proti plešatý?
3: Já jsem zrozalej.
2: Jaký jsi gumiči?
3: Já jsem krásnej, krátkovlasej, takový špinavý blond.
2: Ježi, tak to jsme světlovlasá saň, tak to je super.
3: Jo. Tak jo. Dominik se ptal, co mám proti plešatým, já třeba leštěnku a podobné věci.
1: Jsi vtipnej takhle z rána, tyjo. To říct sem?
2: Tak jo, přijď mi to říct sem, nebo na tu palmovku někdy ráno.
3: Na tu palmovku v 5 ráno ve 4.
2: Tak jo, tak jdeme na to. Téma jsou hory, kluci.
1: Tak jo, na vrcholu Mount Everestu se voda vaří mnohem rychlejc než u nás tady dole.
3: To vím, že mi dával takovou otázku, to je pravda.
2: To je pravda? Tak potvrzuje to i hlava Pepino?
3: Ano, určitě, je to pravda.
2: Takže jdeme označit pravdu pravděčku.
1: Dobrý je, že Pepino nezapomíná.
2: A máme bodíček! Jo.
1: Vychytralá hlavička.
2: Čekaj, já jsem chtěl tady...
1: Co tam hledáš?
2: Zvuk plamene takový, ale já si myslím, že ho nemáme. Když prostě saň udělá takový...
1: Tak to dělej takhle. Stačí.
2: Strašně. Tak, otázka dva.
1: Slavná krkonošská postava Krakonoš nebyl v původních pověstech žádnej hodnej dědeček s sačičkou, ale byl brutální a zlomyslný démon, který lidi v horách topil v bažinách.
2: To bych řekl, že mohla být klidně pravda. Navíc,
3: jo, to je pravda, no.
2: Že jo? Takže jo, Guma říká jo, Roman říká jo. A co říká Pepino?
3: To byl taková ty velký, oni tam tím strašili děti, že jo, totiž Krakonošem.
2: Ukážu ti Krakonoše. Ne, to zase říká.
1: To se taky říká na palmovce.
2: To říká Dominik vždycky, přesně. Tak jo, takže pravda.
1: Je to pravda.
2: Kluci, my jsme ale úplně dobrý, my jsme prostě nejlepší, tak skvělý, tak jdeme dál.
1: Nejnebezpečnější horou světa pro horolezce není Mount Everest, ale Annapurna.
2: To bylo už, jak vytrhnout verlibě stoličku, tam přece ten tatínek měl jakoby zahynout na té Annapurně, neměl se vrátit z výpravy domů, takže...
3: Jo, je to pravda.
2: Takže dáme pravdu pravděčku. Pepino, ty jsi dneska nějaký submisivní, tebe vůbec není slyšet.
3: Jak to? No. Já budu křičet,
2: no,
3: že to lepší.
1: Pepino je poprvý ve trojici.
3: Děkuju.
2: Pepino je poprvý ve trojici.
3: Jako jo, poprvý.
2: Tak jo, takže označujeme pravdu?
3: Je to pravda, na tu nevyleze ani Čak narespovalo.
1: Je to pravda.
2: Kluci, my jsme úplně nejvíc, nejsilnější saň.
1: Jsem chtěl říct, kde máš ten oheň, teba, byl tam, dobrý.
2: Byl tam. Tak jo, takže Pepino, díky, Gumáku, taky díky. A ještě Pepino, řekni nám, jaká byla tvoje první trojka?
3: No, tahle sta, jako byla nádherná, já nevím teda, kde jsem byl, jestli jsem byl uprostřed, vepředu nebo vzadu, ale abych si to nejvíc udělal, jsem tak uprostřed.
2: Čau.
3: Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, Roman a Dominik. Připomínáme, že na Sacký, na benzínce, na Molce na vás čeká Matěj a je schopný vám dát samolepky a batůžky a frisbíčka a taky vás pustit do éteru a nechat vám zahrát písničku na přání. To všechno Matěj umí. A Dominik umí zase vás se podívat do Brna, protože teďka celou dobu se tady rozčiluje nad tím, jak to v tom Brně vypadá příšerně. Tak pojď nám to říct, jak to tam vypadá příšerně.
1: Tak Brno prakticky kolabuje dneska, aspoň teda jako jeho pravá polovina, když tak koukám, protože tam se bourá Vidovnický a taky v Hustovickém tunelu. A tím pádem je absolutně nekompromisně zasekaná Žarošická a potom taky Svatopulková a teď stojí vlastně v celé jejich dílce, takže tam počítejte s tím, že prostě neprojedete.
0: A to je nám líto, to je nám líto. No, ale i v Praze se bourá, takže Poděbradská, tam je crash, potom na Slupy, tam je crash, další crash je pak na Plzeňský a to by mělo být sněhot teď momentálně v Praze všechno, ale tady prostě mraky kolon. Příjezd do Prahy po D8, příjezd do Prahy po D5, de facto vlastně celý pražský okruh, tam se dá říct, že stojíte všude. Stojíte taky na Praze 6 po celé délce evropský, než se promění v Karlovarskou. Ne, počkat, to se nepromění v Karlovarskou, takže celá evropská a potom Praha 6, Bělohorská, tak tam jsem chtěl říct, stojíte taky u Hvězdy, tam je to úplně otřesný.
1: Mimochodem, mám ještě jednu takovou docela dobrou, zajímavou zprávu, že ten příjezd po D8 bude od července komplikovaný, protože od 2. července se rekonstruuje Belská, takže tam počítejte s tím, že asi budete muset jezdit i nudy.
0: No tak to bude hrozný.
1: To bude masakr.
0: Tak to ta červená bude opravdu až do ústí.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Čau, tady Pio a Volion.
5: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap.
5: Yeah. Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
6: Voda taky je dead.
2: Podporuje Radio Spin.

0: think about me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Jeden na jednoho ve Spin ránu na Radio Spin.
2: Dneska tady pro vás na Radio Spin máme krásný CDčko s hodně kvalitní hudbou a to je Necorrectum od Prago Union. Musím říct, že ten cover té desky je vlastně dobrý. Mně se líbí, že je takový jako jednak trošičku alternativnější, ale na druhou stranu je tam taková jako příšera, která ukazuje na čtyřech rukách sprostý slovo, cení zuby a je to prostě takový jako veselý, ale zároveň démonický.
3: Tak je to takový klasický přebal Prago Union. Vlastně oni spolupracují už roky s jedním umělcem, já jsem zapomněl jeho jméno, kdo jim vlastně dělá ty přebaly a vždycky jsou to takový krásný prostě obrazy a je to fakt jako pěkný, je to hezký umělecký dílo, skoro bych si dokázal představit, že mi to jako visí doma na zdi. Takže 210, 32, 30, 30, cinkněte, hra začíná za 2 minuty 52 vteřin. Včera jsem viděl nějaký reelsko, kde se Evy Farný ptali, co poslouchá za muziku a co, jakýho českého interpreta slyšela naposledy a ona řekla, že zbožňuje Buku a Viktora Šína.
2: Mě docela překvapila, no.
3: No, takže milá Evo, milá Evičko, tady to je.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Radio Spin občas dává druhý šance a to, že dáváme druhý šance, tak tím je vlastně důkazem teďka to, že
2: jsme velkorysí.
1: Jsme velkorysí.
2: Nebo?
1: No vlastně jako uvidíte proč. Proč dáváme druhý šance a proč jsme velkorysí, protože na drátě máme někoho, kdo se snažil o CDčko už včera.
2: Tak, na lince číslo 2 máme Honzu, takže začínáme linkou číslo 2. Honzo, ahoj.
3: Čau.
2: Tak co, připravoval ses na dnešek?
3: Ani ne.
2: Ani ne. Prostě
1: netrénoval si rychlost.
2: Dobře, tak nevadí. Tak přivítáme ještě Matěje. Matěj, ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj, dobrý ráno.
2: Tak co ty, jsi dneska ready, jsi připravený?
4: No, já doufám, že jo.
2: No tak jo. Tak téma je stejný jako včera. Tento týden chystal otázky Dominik, takže je to geografické. Tak pojďme se na to
1: zjelo
2: podívat.
1: Byl odborník na zeměpis.
2: Znělo. Ale nejsi.
1: Nejsem.
2: A právě proto ty otázky jsou, skoro bych řekl, jako přátelský. Jo?
1: Jo, takový pro pátou třídu.
2: Jo, je to dobrý. Takže Honzo, Matěj, jakmile budete vědět správnou odpověď, křičte. Otázka číslo 1. Čiž chudák, on zase tak... Tak, do jakého státu u Jaderského moře jezdí Češi nejčastěji na dovolenou?
4: Matěj? Bulharsko?
2: Kdepak?
1: Byl jsi kousek vedle. Docela velký kousek vlastně asi.
2: Nebyl super kousek vedle, byl super mimo. Bulharsko je Černé moře. Takhle, já bych řekl, že Češi tu zemi už vyměnili a na prvním místě je jiná země, ale dlouhý roky tam ty Češi jezdili a mluvili na ty...
4: Matěj. Tak zkusím Chorvatsko. Samozřejmě.
2: Tak Dominiku, udělej vítězný zvuk.
1: Hej jo!
2: Dobrý. Takže máme bod pro Matěje. Takže Matěj, v Chorvatsku tě nechtějí.
1: Tak, otázka číslo 2. V jaký naší sousední zemi najdeš nízký Tatry?
2: A halušky.
1: Honza!
2: Ten je navrčený, ten jede!
4: Tak to bude asi Slovensko.
2: A skoro jedna. Udělejte bordel pro oba kluky, jdeme do finále. Tak já se podívám, co tady máš. To je těžký, to je jednoduchý, dobře. Tak zkusíme tohle, to je závažný. To je důležitý, je to historicky významný. Je to celosvětově významný. Je to tak významný, že si bez této země nikdo nedokážeme nic představit. Tak, jdeme na to, jo. Se úplně bojím to říct. Která země je kolíbkou olympijských her?
4: Honza. Matěj?
1: Honza,
2: ty vole, dobrý.
4: Takže... já nevím, Itálie.
1: Mě to normálně zabolelo trošku.
2: Mě taky.
4: Matěj,
2: pojď.
4: Řecko.
2: Je to přesně tak.
4: No, to je.
2: Ach jo, Honzo. Tak, ruku na to, že zavoláš zase zítra.
4: No, pokusím se.
1: Tak do třetice všeho dobrý, jo. Honzo.
2: Matěj, vydrž nám na drátě, jo?
4: Jasný.
2: Blahopřejem, ahoj.
4: Tak, děkuju.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Kdybyste nepoznali podle zvuku, tak je to Maty, který právě teďka je kde pak. Maty, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Romane. Já se teď momentálně nacházím na té slibované benzínce na Sapský na D11 ve směru Hradec Králové a už to nemám s sebou prvního spinnera Pavla.
1: No tak to je skvělý.
2: Ahoj, tady Pavel.
1: Nazdar, Pavliku, ahoj. Co tě dovedlo za Matym? Byla to náhoda, nebo jsi tam jel cíleně?
2: Ale ne, to stokrát tam každý ráno, takže když tak před teďkou jste říkali, nebo když tak před komaty říkali, že tady bude, tak jsem to jenom sladil, abychom se tady nějak potkali a vyšlo to.
1: Je to super. Hele, a o co tě Maty zkásnul? O kafe, o párek, o sendvič?
2: Hele, přibez jsem takový desirol, jako právě jsem si říkal, že to bylo trošku hygienický, tak by si není to párek v rohlíku, ale je to takový ten salámek v houstičce.
1: Ježiš, ty jsi hodné, tak to je skvělý, tak to je...
3: Maty, může příští týden s tebou?
1: Hele, a ještě nám řekni, my teďka máme na spinu kampaň 100 největších CZSK hitů všech dob. Koukal jsi na ten žebříček, co spineři nominovali a hlasoval jsi?
2: No, ale přiznám se, tyjo, nero. Jako no. Sleduju to a vím, že se to děje, ale nejsem v tom aktivní.
3: No to je chyba, protože co je jednoduššího, než vyťukat radiospin.cz a tam prostě zahlasovat.
1: Tak, byla by to škoda, příští ten ve čtvrtek, než začnou prázdniny, odvysíláme celý žebříček, tak když budeš mít čas, tak třeba ještě na to jukni. Každopádně, ať tě nezdržujem, řekni nám track, který ti udělá radost na cestu do práce, nebo jen tak prostě pro dnešní den, pro úterek.
2: Jasně, hele, tak já bych na zbytek cesty poprosil PTK BDL.
1: Tak jo, tak děkujeme moc a jsme rádi, že máme takovýhle hodný spinnery, který donesou pici rolky prostě našim kolegům. Měj se moc dobře, ahoj, čau.
2: Jasně, tak jo, díky, čau.
1: Čau. Matýšku, jsi tam ještě?
2: Jsem tady stále.
1: Tak, jak dlouho se zdržíš na benzínce ještě?
2: Hele, zdržím se cca ještě 10 minut, takže kdo by náhodou jel kolem, jsem tady, ale pak už vyrážím do naší cílové destinace za Pevníkem.
1: Mm-hmm. A připomínáme tady, že jsou to Pardubice. Zatím si ještě necháš v utajení nějaké jako podrobnosti, nebo už propálíš víc?
2: Hele, zatím bych si to nechal pro sebe, protože myslím, že ten Perník byla docela velká rada, takže upřesníme ještě později.
1: Dobře, tak jo. No tak v tom případě, další komunikace už bude probíhat cviky a my tě držíme pěsti, aby to dneska dopadlo dobře. Měj se, čus!
2: Čau!

0: Když najdete Matyho v ulicích Republiky, Maty vám klidně nechá zahrát písničku na přání, stejně jako právě dneska PTKčko na Sacký. Maty tam bude ještě zhruba nějakých 7 minut, tak pokud máte cestu kolem, zastavte se, Maty bude určitě rád, že se s ním můžete moc potkat. A my jsme moc rádi, že se vždycky můžeme potkat s Vicky, protože když vidíme Vicky, tak to pro nás znamená jediný, jdeme domů!
1: Tak to je hezký. Já ráda dělám radost, kam vejdu.
0: No, takhle, já nejdu domů, já jdu do kanclu. Dominik jde domů.
1: Aha.
0: Ale pracovat samozřejmě.
2: No, ale makat, že jo, jakoby.
0: Makat, no, tak to. Jak se máš, Vicky?
1: Mám se krásně. Já jsem se vyspala úplně do růžova. Včera jsem to úplně roztančila, protože byla vernisáž. A v rámci té vernisáže, tam byl potom live DJ set, byly tam normálně desky. A ta DJka byla výborná, protože ona míchala Hegerovou s tvrdým technem.
0: To je super.
1: A bylo to neskutečný. Takže se ozývalo, mám hlavu plnou fialek, mám hlavu. A do toho. Já říkám, já jsem si hnula krkem normálně. Já jsem, se mnou to šilo, bylo
0: jak,
1: to super.
0: Jak by řekla Hana Zagorová, včera večer měli jste diskohrádky. Jo, včera večer byly diskohrádky. Tak jo, tak hele, Vicky, co nás čeká dneska dopo?
1: Dopo, no tak hlavně nás čeká cesta s Matym, že jo? Tak to je vždycky dobrodružství, úplně Willyho Foxe bych tak řekla.
0: Willyho Foga, ty Willy Foxy. Tak jdeme přivítat Matyho ještě ve Féteru. Maty, ahoj.
3: Čau, jsem tady zpátky, za to znovu.
0: Tak Maty, to vypadá, že máš dalšího spinnera nebo spinnerku po ruce, tak klidně nám ho dej ještě k ruce.
3: Je to tak, přijela za mnou Petra, každopádně už ji tady bohužel spolu nemám, protože ona převáží krev, takže musela rychle nastoupit a rychle odjet. Ale ještě předtím samozřejmě jsem jí obdaroval, každopádně ona byla tak moc hodná, že mi normálně přivezla čokoládový muffin.
0: Ježiš, to je krásný. To je teda fakt hezký. Takže už máš pizzerolky, muffin.
3: Mám přesně, mám tady rolku krásnou od Pavla, od Petra tady mám krásný muffin, takže určitě se tohle poslouchá. Tak jí za to ještě jednou moc děkuju a chtěl bych jí zahrát na tohle ten hezký den. Třeba dobrý den od Refu a ať.
0: No tak jo, tak dáme dobrý den hnedka po zprávách. Maty, děkujeme ti, ty už pravděpodobně vyrážíš asi tam, co se vyrábí perlík, protože je perník, protože Vicky řekla, ne, abyste to řekli nahlas, co já s tím Matym pak budu řešit, takže budeme dělat chviličku tajnosti. Tak šťastnou cestu, Maty, a děkujem, ahoj.
3: Jasně, čau.
0: No tak jo, takže my víme, že Maty jede do Pardubic. Romane!
1: Romane!
2: Tak Vicky už to ví teďka taky, tak potom už bude Vicky hádat jenom do který ulice.
1: Jího! Jdu na koni. Tu. Čekala jsem, že ještě bude jako víc nějakých hintů. Doufám, že jste třeba říkali, je tam Velká Pardubická. Nebo
0: to jsme
1: neříkali,
0: to jsme říkali, taky musíme nechat něco Vicky. Protože vždycky víme, jak dostaneme vynadáno, když ti něco jako vykrademe, takže ano. To jsme si nedovolili. Takže to s těma koníčkama necháváme na tobě.
1: Tak jo, tak super.
0: Nechali jsme na tobě dokonce i to, že v tom městě se točil spalovač mrtvol. Nechali.
1: No má ne. Už. Kdy končí tahle předávačka?
0: Hned co Dominik řekne počasí.
2: Cože hnedka, co Roman prozradí všechno o Pardubicích. Každopádně dneska počítejte s tím, že budou teploty kolem 20 a místama sprchne a bude polesno.
0: Tak jo, ale máme tě moc rádi, Vicky, fakt.
1: No.
0: A moc ti sluší to pončo dneska, co máš na sobě.
1: Děkuju.
0: Vypadáš hrozně elegantně. Tak jo.
1: Děkuju.
0: Takže s Dominikem se s váma loučíme. Kdybychom zítra nepřišli, tak jsme se opili, protože dneska máme spinácký večírek.
2: Takhle, já přijdu a nepiju.
0: No tak to je super, takže když tak tady bude zítra Dominik sám.
2: Super.
0: Hezký den vám přejeme. Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
11: Československý underground.
12: OK. Zdravím posluchače rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

Musíš se naučit jednat v klidu, i když si pod tlakem. Největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš dál, tak musíš bejt asi

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme úterý 16. června, no a svátek má dneska Zbyněk, takže všem Zbyňkům všechno nejkrásnější k svátku, na pokud mě teď nějaký poslouchá, tak Zbyňku rozhodně nezapomeň a zavolej si o svůj oslavný track. Jinak, co se týče dneška a našeho programu, tak první, co nesmíme opomenout, je samozřejmě hlasování, takže jdeme na to. Já už tady mám připravenou apku, takže když se podívám dolů, tak na liště jsou nový, tak na to tady kliknu. Teď se podívám, nahoře je první článek 100 největších CZSK hitů všech dob. Tam potom zaskroluju, to znamená, že posunu tu stránku dolů a tam je klikni sem. Tak jsem klikla a hurá, voilà. A jsme na našem žebříčku, takže můžeme jít hlasovat. Já jsem se dneska rozhodla, že to hodím PSHčkům, takzvaně peneři, strýčka, homeboje dneska u mě vedou, takže první, co dávám like, je můj rap, můj svět. Rap je náš, jdeme nahoru, za všechno může čas. No ale samozřejmě potom nemůžu opomenout a druhý like dávám Praze. Až k ránu se chodí spát, Praha není jenom Mostahrad, Praha je matka města nálad. Já si prostě nedovedu představit vlastně, že by tohle nebylo v tom žebříčku 100 největších hitů, protože tohle je podle mě úplný základ vlastně našeho rapu. No a potom samozřejmě PSHčka s Jamesem Coulem, Vím já. Vím já. Vím já. Jako opravdu zpracovat taky český fenomén, český vlastně zábavy v televizi a to AZ kvízu, tak to opravdu taky nemůže chybět za mě v žebříčku top stovky. Tak naštěstí to tam je, ale teď jsem se to pokusila posunout co nejvíš, tak Spinere, teď je to na tobě. Takže rozhodně doufám, že už jsi skliknul ty tři songy, stejně jako já. No a já se těším, kdo se nám objeví na špici našeho žebříčku. Radio Spin!

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yo,

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání. Tak jsem si do toho trošku skočila, každopádně můžu ti taky připomenout, že se můžeš dovolat na číslo 210 32 30 30 a já zahraju podle tebe. No a první, kdo se mi tady dovolal, tak to byl Michal. No Michale, tak co si necháš zahrát takhle kránu?
2: Ahoj, tak tady Michal z Karlových Varů, zdravím všechny spinery a chtěl bych si nechat zahrát písničku od Public Enemy, nechci to se domluvili. Díky moc a přeju hezký den všem.
1: Jasnačka Michale, zdravím do Varů, přeju ti krásný den, no a já svoje slovo samozřejmě držím, domluvili jsme se na Can't Trust It, tak to sem házím. Měj se, Radio Spin. Here come the drums.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Spin komisař Rep Maty v ulicích republiky znamená, že už jede po dálnici a mám ho tady na drátě. Ahoj.
2: No přesně tak, v ulicích nebo spíš na dálnicích republiky, konkrétně na dálnici číslo 11, směr Hradec Králové.
1: Oh yeah, no a já už jsem slyšela ptáčky štěbetat, že prej jedeš do města známého Perníkem a taky ano. Do Stihy, takže je
2: přesně
1: to tak.
2: Přesně tak. Jedu za Žokem Váňou, doufám, že ho tam potkám.
1: Jíha, prostě. Tak ještě takzvaně kovbojský klobouk na hlavu prostě a frč, no. Je to...
2: Přesně tak.
1: Hele, osedlal si tady svoje koně pod kapotou a seš na cestě.
2: Je to tak. A jsem na cestě, za chvilku budu sjíždět a hele, měl by být v Pardubicích cca za 20 minut.
1: Hezky, tak to je dobrý dojezd teda, to si opravdu prásknul do koní.
2: Je to tak.
1: Prosím tě, Maty, ale ty teda sebou vezeš ve svém povozu i spoustu tigrů, je to tak?
2: Přesně tak, konkrétně Ciplata, taky nejnovější příchutě, gold, pink a white a samozřejmě i tiger tričko.
1: Hezky, to zní velmi dobře, mě by zajímalo, jakou má dneska tiger tričko barvu?
2: Ale dneska máme bílou.
1: Hezky, no tak to je dobrý.
2: K tomu Perníku se to hodí.
1: To je výborný. No to je blbý samozřejmě v tom smyslu, že Perník, že jo, já se vždycky celá zapatlám od těchhle z těch buchet, to znamená, že potom prostě to bílý tričko už nebude no more bílý, no. Ale jako jinak suprovka. Prosím tě, Maty, ještě, my se spolu spojíme, až budeš přímo v Pardubicích, tak se prosím tě ozvi, aby si nám ještě upřesnil, za kým jedeš vlastně. To ještě nevíme. To je
2: určitě dáme ještě vědět, teď každopádně opět nastartovávám svých 78 koní a mířím směr Pardubice, takže
1: wow, ty máš stádo.
2: Spin komisař Rep vrací slovo do studia a frčím dál.
1: Dobře. Slyšíme se za 20, měj si krásně, Maty, ať to frčí. No a my se teďkom podíváme právě na dopravu. Ahoj.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, protože tady máme nehodu na D3 na 137. kilometru ve směru na České Budějovice, no a to vlastně přímo v okolí Českých Budějovic. Jinak nehoda je taky na D5, a to na 48. kilometru ve směru na Plzeň. Pozor, je tady průjezd se zvýšenou opatrností, je tady nehoda náklaďáku a to v okolí Mýta. No a kreš je taky na D10, a to na Novopatský a to ve směru na Turnov při výjezdu z Prahy na 3. kilometru. Teď už budu v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Nad Klamovkou, potom taky v ulici Pernerova a v ulici Podchodovem. Tady rozhodně čekej pár minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký i aktuální info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
0: Automotospin, tvoje

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Jsi

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Ondru a Vencu, čau!
2: Ahoj, spineři!
1: Tak tohle bylo hezký, pánové, to je suprový. Tak vy už teda vlastně pomalu končíte školu, je to tak, jako minimálně teď myslím jako před prázdninama. Tak čím si zkracujete v hodinách chvíle teďka?
2: Telefonem.
1: Telefonem, OK. No ale
2: a ty sudoku.
1: Jsi... A to sudoku. To si právě je tady Ondru načnul. Prosím tě, myslíš si, že potom, jak vlastně budeš trénovat teďkon v těch hodinách, takže by si se potom mohl zúčastnit i nějakého sudokového turnaje?
2: To radši ne, na to takovou kapacitu mozkovou nemám.
1: Ale prosím tě, no a to by mě zajímalo, nehrajete třeba s Vencou piškvorky? To jsem vždycky hrála já ve třídě.
2: Ne, nehráme.
3: Ještě jsme nehráli,
2: ale můžem, díky za tým.
3: No děkujeme, to není může být.
1: Hele, rozhodně doporučuju, to je úplně nejlepší jako zabíjení času ve škole. Samozřejmě doporučuju všem, aby se učili, ale tak, když už není co, tak prostě musí být zábava, že jo? No, prosím vás, mě by ještě zajímalo tady, co se týče vás a toho poslouchání našeho Rádia Spin, za což jsem hrozně ráda, že nás tady ladíte, tak Ondro, ty jsi vlastně jakoby ten former spinner, ten, který vlastně nás poslouchá už delší dobu, ale...
2: Ano, ano.
1: Jak to teda je tady s Vencou?
3: No, Ondra mi řekl, pojď, pustíme si Rádio Spin, říkám, OK, tak můžeme to zkusit. No, tak to z toho nějak vyplynulo a dneska jsme si to pustili, včera taky, zavolali jsme sem i dneska. No a prostě posloucháme Rádio Spin.
1: To je parádní, já jsem strašně ráda, že vás tady mám teďkon v éteru, takže tady máme teďkon tu mladou krev a zároveň teda Ondro, říkám prostě, smekám, že tady naše Rádio Spin prostě posíláš dál a je vidět prostě, že... Máme další posluchače, takže radost velká. A pánové, čím vám teď já můžu udělat radost?
3: Áďa to taky poslouchá, samozřejmě, to jsem taky donutil, dáte říct. No a já vás oprosím o Givenchy od Robina Zuta.
1: Skvělý. A pro koho hrajem?
3: Tak pro všechny spinery a samozřejmě i pro Áďu, pro mojí přítelkyni a pro Ondru. A pro naše skvělý spolužáky,
2: například pro Tomáše Gentlera.
1: Hezký, no dobře, tak jo pánové, tak já vám posílám Givenchy, užívejte a krásný den, ahoj!
3: Děkujeme, ty taky,
1: čau,
3: ahoj!
1: Čau, Radio Spin!
4: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď!
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Slyšíte to? Tak to je, jak prostě tady náš Maty už cválá směrem do Pardubic. Maty, opravdu cváláš směrem do Pardubic?
2: No, znám tady Spin komisař Rep. Je to tak, cválám do Pardubic, tady s dvíma koťma pod kapotou. A hele, už jsem doslova, ale před branami.
1: Hezky, dobře, takže už jsi před branama, tak to bych řekla, že je na čase možná, aby si nám prozradil, za kým teda jedeš, ať dotyčný zbystří.
2: Hele, jedu konkrétně, jak jsem říkal, do Pardubic, bude to v centru a bude to na Kozinci 24.
1: Aha, dobře, tak to je docela netradiční, že tady se bavíme o koních a nakonec pojedeš někam jako ke kozám teda.
2: Nakonec pojedu ke kozám a uvidíme, kdo ty kozy má pod palcem, ale ten dotyčnej se jmenuje Kuba.
1: Ta-da-da-da. Je to
2: Kuba! Je to on! Je to Kuba na Kozinci! Jedu za tebou, kámo!
1: Tak prosím tě, Kubo, já doufám, že už posloucháš, že už pomaličku vykukuješ z okýnka, protože tady Maty je u tebe za chviličku, takže prosím tě, Maty, ty teda máš jeden řídící úkol, a to zkontrolovat, že tady Kuba nás právě teďka slyšel a že je poctivý posluchač našeho Rádia Spin, je to tak?
2: No to doufám, samozřejmě se poslouchá v kanceláři Spin, tak dostane tajgy, pokud ne, tak se budeme muset posunout od chvíle dál.
1: Takže
2: Kubo, je to jenom na tobě, doufám, že ladíš.
1: Tak já doufám taky, Maty, tobě přeju, aby si dobře dorazil a budu se těšit, až se s náma spojíš i s Kubou, doufám.
2: Jasně.
1: Tak pecka, tak zatím se měj, ahoj.
2: Zatím čau a zatím.
1: Čau, čau. Tak Maty, teďkon práskne do koní, no a my se mezi tím podíváme na počasí.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz. A balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: A teď už mrkáme na to, jak je venku. 16 stupňů Celsia a polojasno v Praze. Před chvilkou jsem tady vykoukla ze studia a koukám, že opravdu sluníčko svítí, tak doufám, že svítí i tobě, spinere, ať už seš kdekoliv. Jinak dnešní maxima budou na nějakých 23 stupních, což je teda podle mě paráda, ale možná se nám to trošku zkazí. No a Praha mimo jiné hlásí deště, jinak zbytek republiky taky místy přehánky. No tak snad jenom vyhrožuju a nakonec to tak hrozný nebude.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych ti samozřejmě ráda připomněla, že dneska, protože je úterý samozřejmě, tak jako každé úterý v 8 večer můžeš ladit Aničku Oravcovou tady u nás na Radio Spin s jejím pořadem Street Cypher. No a já už mám tady teďkon Aničku právě na drátě. Ahoj Aničko.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Prosím tě, tak co nás dneska čeká a nemine?
1: Dneska to bude hodně politický, protože už brzo se máme, co bude slavit svátek, který se jmenuje Juneteenth, a to je 19. červen. Takže jsem se rozhodla, že dneska si dáme prostě playlist plný politického rapu.
0: No a prosím tě, jenom přiblížila by si pro mě, jako pro neznalýho, co to znamená ten 19. červen?
1: No, takže otroctví oficiálně skončilo v roce 1863. Nicméně, to trvalo ještě 2 roky, než se ta zpráva dostala do Texasu, které bylo vlastně to poslední místo, kde se o tom ještě nevědělo. Takže
0: to je
1: 2 roky.
0: No. To je jako, promiň, to stříleli ty holuby poštovní, nebo jako, co se tam stalo? No to je, promiň, jako to je strašný. Ach jo,
1: no,
0: dobře.
1: Takže vlastně v černovských komunitách se Juneteenth začal slavit už jako před několika desetiletí, ale až v roce 2021 Joe Biden to vyhlásil za federální svátek. Takže všichni mají volno a všichni budou slavit Juneteenth.
0: Dobře, no, tak to jsem ráda, že jsi nám to teď takhle přiblížila i mě, ačkoliv jsem se teda o dějepis zajímala, tak se musím přiznat, že teď jsem si doplnila ještě mezery. Tak Aničko, dobře, politický rap, co to znamená pro listování rapem?
1: Tak tam si připomeneme důležitý track z roku 1990, což je Public Enemy a Fight the Power.
0: OK. To je fakt jako silný track, podle mě hodně známý, všichni víme. No a tady ráno jsem dokonce hrála pro Michala z Karlových Varů, čímž ho tady zdravím, ahoj, ahoj, že jsme to tady dávali jako takzvaně prostě do éteru, ten Public Enemy.
1: Super.
0: To znamená, že máme tady spoustu spinnerů, kteří Public Enemy docenějí, takže díky za to. No a co dneska týdne?
1: Dneska týdne bude trošku na jiného směru, protože to bude takový klasický R&Bčko. A Blast, zpěvák americký, vydal nový projekt Labor of Love, takže vždycky před celou pošlu jednu R&B skladbu o lásce.
0: Tak skvělý, R&Bčko, to se těším. To je vždycky pro mě takový jako vibíček, prostě ještě k tomu večeru se to tak jako hodí. Tak jako člověk jako zavajbí, je to fajnový. No a ty budeš teda během celého tvýho pořadu Street Cypher pouštět politický vlastně tracky, je to tak?
1: Ano, ano. No vlastně láska je taky politický akt. Že jo, tak,
0: vlastně jo. Láska a moc. Je to tak, je v tom všechno. No a já doufám, že tam zandáš This is America, protože to je vlastně
1: no,
0: pro mě...
1: No
0: yes. Dobrý, protože já se přiznám, že to je opravdu ten první track, který se mi vybaví, když se řekne politický rap a který si myslím, že právě mluví zrovna o té problematice toho rasismu v Americe.
1: Tak, určitě to tam můžeš čekat.
0: Tak super, tak na to se budu těšit, že to tam zazní. A Aničko, já už se s tebou teď rozloučím, ale rozhodně ne samozřejmě na celou dobu, protože už večer si tě budeme moc všichni naladit. Tak ještě jednou díky moc a těšíme se na večer. Ahoj.
1: Tak jo. Čau.
0: Radio Spin.

0: Těsně před koncem školního roku nám dneska do spin rána vklouzly učitelé a jejich hlášky.
1: Já jsem se úplně z toho zvonku. Mně se ale vybavil můj fyzikář Reichl, který mi vždycky říkal, je to genitální chlapec.
0: Tak to zní stejně hrozně, jako když někdo řekne třeba bráchanec, nebo to je výbordelný.
1: Oj.
0: Fuj, tak jsem zvědavej, s čím přijdete vy.
2: Já jsem nenáviděl, jak jsme měli angličtinu, že si zajít na záchod v hodině, tak to vždycky po nás chtěla English. A já jsem byl na angličtinu úplně kopito. Takže jsem to nějak řekl a ona mi na to řekla, no tak to ne, tak to nebude.
3: Přední mě načapal, že kouřím, tak vždycky chodil za mnou a říká, půjč mi zapalovač, nebo ti zapalím cigarety.
0: Ježíš, tak to je skvělý.
4: Jsme měli na základce výborného učitele na chemii Jana Zemák a ten vždycky, když jsme dělali jako hodně velký bordel, tak protože pšt nejde zazvat, tak on zval pšt. Že to rozdělil a každý to jednotlivý písmeno jako zazval co nejvíc. Pošutu!
0: Takže pošutu! Ale ne teďka, až zítra, mezi 6 až 9.
1: Až nás zase budete poslouchat.
0: Těšíme se.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Vicky tady s tebou, no a mám tady první a poslední informaci, kterou máme od Matyho, a to je ta, že je momentálně v Pardubicích, no a já už se s ním teďka ve spojení, tak Maty, ahoj, kde máš Kubu?
2: No čau, Vicky, hele, prosím tě, dorazil jsem do jeho kanclu, dokonce jsem se infiltroval do budovy, na recepci a šel jsem k jeho nadřízenému a ten mi sdělil, že je Kuba prostě ponoční a že není v práci, takže hele, bohužel Kuba odpočívá, takže mu přeju hezký odpočinek, bohužel, ale pro něj takhle jsou prostě nastavený pravidla, takže Tiger nedostane a já se prostě přesouvám o dům dál.
1: Tyjo, Maty, tak to je ale taková smůla pro Kubu. To je teda smutné.
2: Velká smůla, ale reálně prostě pravidla jsou pravidla. Musíš nás poslouchat, musím tě tam zastihnout a musíš hlavně bejt u toho rádia v práci dopoledne,
1: to
2: úterý. A to bohužel Kuba nesplnil, takže já se přesouvám dál, ale hele, řeknu jednu věc. Bude to velice blízko. Momentálně se nacházím v Pardubicích, což je jižně od Hradce Králové.
1: Ano.
2: Takže já se přesunu vlastně velice podobnou vzdálenost, ale severně od Hradce.
1: Dobře, takže takzvaně přesouváš se o dům dál, je to tak?
2: Je to tak. Takže přesouvám se o dům dál a myslím, že se budeme určitě spojovat a budeme se dávat vědět.
1: Dobře, no tak říkám si, že dobře, na jednu stranu pro jednoho ztráta Tigru, pro jiného jo, spinera příležitost, takže vlastně je to svým způsobem od Kuby nějakým způsobem vlastně jako velkorysí, ale i tak bych řekla, že opravdu, jak říkáš, Kubovi přeju dobrý šláfen, ten bude koukat, až se probudí a zjistí, co se dělo. Doufám, že mu to šéf řekne. A doufám, že bude dál poslouchat spin.
2: Bohužel, hele, přesouváme se dál a jednu věc, kterou mám už propálit, kam jedu.
1: No, řekni aspoň třeba, za jak dlouho tam budeš.
2: Budu tam za půl hodiny.
1: Dobře. A řekni nám, kam jedeš.
2: Dobře, tak jsem v Pardubicích, pojedu přes Hradec na sever, budu tam cca za půl hodinky a mojí finálovou destinací je Jaroměř.
1: Je to Jaroměř! Je to Jaroměř! Tak dáváme další osobní
2: Přesně, kdokoliv z Jaroměře, ať poslouchá pořádně spin a ať mu ty Tigry konečně můžu předat. Já vyrážím.
1: Souhlasím, měj se krásně, tak zatím ahoj, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj. Komunikátor na Radio Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a samozřejmě tracky na přání a já už tady mám jednu takovou zprávu z apky. Matěj, co si necháš zahrát?
3: Ahoj, tady Matěj, prosím o zahrání Rockyho od Smeka a bude to pro všechny, co poslouchají. Díky, ahoj.
1: Tak pro všechny, co laděj, i pro toho šťastlivce v Jaroměři hrajeme teďkon Rockyho, Radio Spin.
4: Jsem

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Českých Budějovicích, a to v ulici Pekárenská. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme stále ještě nehodu na D3, a to na 137. kilometru ve směru na České Budějovice, ale vlastně přímo na úrovni Českých Budějovic. No a teď už jsme přímo v Praze, tady máme nehodu na Kbelský za sjezdem z ulice Novopatská směrem na Letňany, jsou tady v sobě hned 3 vozidla, tak bacha na to. No a kreš je taky v Holešovičkách na úrovni přemostění z ulicí Zenklova směrem do centra. Kreš je taky v Havlíčkově ulici a v ulici Chilská. Asi Chilská. To je ode mě z dopravy vše a pokud i ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

pointy. Stvojím to, flow jak z Boeingu. Prej jsem nejvejš a to mluvil jenom pointru. Bojím se, trolím bro. Zbyde beef, počkej až se vrátím, bojím to.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spine. Nejvíc rapu v republice. Are you ready?

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě triky na přání, no a já už tady mám jedno speciální přání, a to od Mihála.
2: Dobré ráno, Mihál na drátě, všem přeju krásný sluncem zalitý den, dneska si dáme pro zlepšení nálady Hektora a jeho třep. Všichni si to užijte, posílám to Vicky do studia, sobecky to dám sobě ke včerejším 41. narozeninám a pošlu to všem klukům, co se mnou zalíšťovali security o víkendu na Evičce Farný. Mějte krásný den a mějte se rádi. Ahoj.
3: Hodně štěstí, milý Mihale, hodně štěstí, zdraví.
1: Ještě jednou opožděně, ale přece jen přeju všechno nejkrásnější ještě k narozeninám. No doufám, že si to pořádně oslavil, říkal si, že jo, takže určitě užitý na max. No a zároveň ve spojitosti s tím, že jsi byl na Evě Farné, tak to je teda úplná pecka. Musím říct, že cítím závist, protože Eva Farná už má za sebou dva koncerty v Edenu, který jsou podle všeho fakt totální nářez. Moje mamka na tom byla a říkala, že teda zatím lepší koncert na tuzemské scéně ještě nezažila. Takže fakt to bude totální jízda. No a dneska má Eva Farná svůj poslední koncert v Edenu, teda doufám, že ne poslední, jo, ale teď teda ten poslední v tomto bloku. Takže pokud nevíš, co s dnešním večerem, tak já teda doporučuji určitě vyrazit právě tam, protože si myslím, že pár lístků by tam ještě být mohlo. No a nejen, že tam uvidíš Evu Farnou, ale uvidíš tam fakt nadupanou taneční show. Dojmeš se. No a věřím, že Mihál by souhlasil, když řeknu, že ty hosti tam jsou neskutečně jako skvělý. Jo. Máš tam Kelina, máš tam Bena Kristová, máš tam Miraje. Hele, jsou tam všichni a musím říct, že Eva Farná je jednoduše součástí i naší rapové scény, a to právě i díky spolupráci s Anet X, a nebo třeba například i díky songu Eva Farná, trochu polský, trochu český, Eva Farná, kde sice ji neslyšíme, každopádně je v celém videoklipu. No a teďkon má například i novej track, kde má vokály právě s polským rapperem Okim, takže rozhodně Eva Farná za mě velký palec nahoru, díky moc ještě jednou, Mihale, že si dal vědět a že jsi si pořád užil taky svoji oslavu. No a teď pro nás, pro všechny dáváme Hektora, dřep, Radio Spin.

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Máme s kým Spin komisaře Repa Matyho v republice. Čau, Maty.
2: Čau.
1: Tak prosím tě, Maty, ty jsi už vyjel z Pardubic, protože tam jsme bohužel nezastihli spinera, aby ho mohl zkontrolovat, tak teď teda míříš ještě jednou kam?
2: Hele, jedu po dálnici směrem Vroclav, ale budu sítět daleko dřív a to v Jaroměře.
1: Super, takže Jaroměř to je, to znamená, že věřím, že všichni spineři, kteří jsou v Jaroměři, už teďkon střihají ušima. No a Maty, teď je podle mě ten moment, aby si řekl, za kým jedem.
2: Tak jo, čekám na fanfáry, to a je to Tomáš! Jedu za Tomášem!
1: Je to bezvaný, takže Tomáši! Tohle jsou tvoje fanfáry!
2: Jedu za tebou, kámo, doufám, že ladíš spin a doufám, že už si konečně ode mě převezmeš ty tajky.
1: No tak skvělý, dobře, takže máme tady teda spinera Tomáše, tak já věřím, že už teďkon se nemůže dočkat na ty obrovský tři plata plný prostě tajgrů a taky na to skvělý tričko, který nakonec neskončilo v Pardubicích, ale bude v Jaroměři.
2: Takže já tam budu cca do 10 minut, takže Tome, buď ready, za chvilku jsem u tebe.
1: Tak pečka, tak Maty, držím palce, aby to všechno teďka už klaplo, opravdu na 100%, no a budu zvědavá, jak to celý dopadne, spoj se s náma, až budeš se spinnerem.
2: Spojím, čau.
1: Díky moc, ahoj a šťastnou cestu, Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.
1: No tak teď už se podíváme jenom na počasí, jestli našemu spin komisaři Repovi Matymu bude svítit sluníčko na cestu. No a vypadá to v celku dobře, momentálně 17 stupňů Celsia a polojasno v Praze, no a ve zbytku republiky jak by smet, takže i dokonce u Jaroměře máme kolem 17 stupňů a polojasno. Jinak, když se podívám na odpoledne, tak tam už to bude trošku horší, 23 stupňů Celsia sice, ale do toho budou přeháňky, takže Maty, ujížděj jak s větrem o závod, protože podle mě chceš zastihnout ještě to krásné počasí a ujet potom tomu deštivýmu, ačkoliv nevím úplně kam, to by si musel pokračovat dál a to směrem na Moravu, protože jedině tam to vypadá, že úplně na východním cípu by pršet nemělo. Zbytek republiky šedivý mraky, ale tak to nevadí.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Radio Spin.

jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám pro tebe teď tip, kam zítra vyrazit, jestli seš stejný milovník oldschoolů jako já. Ano, dávám ti tady teď tip na takovou oldschoolovku, protože zítra v baru Krymská proběhne další akce Scratch. Ano, scratching jako to znamená, že opravdu tam budou vinylové desky a bude se hrát pouze z nich. Takže kdo je stejně jako já, totálně nadšený z toho, když vidí DJ, jak si to jede hodně oldschoolově a opravdu si umí pohrát s těma deskama, tak rozhodně doporučuji zítra dorazit do baru Krymská, protože za gramofony se mimo jiné představí taky DJ Lil Rova a DJ Noir a naservírujou ti tam poctivý výběr rapu, boom bapu a klasických beatů. No prostě tohle to chceš. Takže let's go, Radio Spin. Dream.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme dál v totální krasojízdě, kterou tady umíme rozjet. Teď už mám tady Petra, tak Petře, co to bude?
2: Čauky, tady Petr, hele, prosím tě, aby si dal jednoho borečka, jestli můžu, protože jdu ve 12 domů. Tak se mějte a bude to pro všechny borce. Tak jo, čau.
1: Tyjo, Petře, říkám ti, tomu se říká žít život, jak se dá. Život životu je prostě a jedeme, dáváme song pro borce. Radio Spin.

od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu nehoda, je v Pardubicích, no a to v ulici Hůrka, je to na silnici 36. Jinak potom se přesouvám na dálnici a ty zatím vypadají v pohodě a průjezdně, takže tady nečekej žádný větší zdržení, jenom D1 v určitých úsecích kolem 5 minut, ale to už je taková klasika. No a když se podívám do Prahy, tak tady máme jenom nově ještě nehodu na Zenklově ulici a jinak to všechno zůstává při starém, to znamená, že stále ještě máme nehodu na ulici Chilská, neboli Chilská, no a potom taky v ulici v Celnici. Jinak Praha je momentálně docela průjezdná, teda až na Pražský okruh, kde si počkáš až 10 minut a to od jižní spojky směrem na Černák, takže tady čekají šťouchačky, no a taky úplné centrum, například takový... Taková Wilsonová, tak tady se taky zdržíš kolem nějakých 7 minut navíc směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak

0: Vicky tady s tebou a treky na přání. No a já už tady mám dalšího spinnera, který si přál song. Tak prosím tě, Vojtáno.
1: Čau, čau, tady je Vojtáno. Poprosil bych tě o zahrání Resta. Žánr nechám na tebe, na výběr. A bude to pro všechny řidiče, pro všechny spinnery. Ať mají všechny pevný nervy po Praze, když to tady vidím. A hezký den. Díky moc. Ahoj.
0: Díky moc, taky Vojtáno, teda Vojtáno, kapitáno, rozkaz, dobře tedy, budu vybírat Resta já. No a říkala jsem si, že mám ráda třeba od Resta hodně track Tobě, ale vzhledem k tomu, že teď nám tady hrála Sky Newman a Family Matters, což byla taková jakoby... taky taková, řekla bych, klidnější nebo trošku taková liričtější songa, tak nakonec dávám další doják od Resta a to díky. A teda musím říct, že Resta mám fakt hodně ráda a moje mamka, tak ta poprvé pořádně Resta zaregistrovala až vlastně v Survivoru a je vtipný, že prostě ona už teďkon vždycky, když ho někde vidí, slyší, tak říká, no jo, to je náš Adámek. Protože ona ho má prostě teďkon fixýho na té pláži, tak tohle dáváme teďkon Resta. Díky, Rádio Sport.

0: Posloucháš Radio Spin a totální pecky, no a samozřejmě máme před sebou poslední hoďku, kdy máš možnost ještě ovlivnit to, co ti tady zahraju v éteru, takže neváhej a vytáčí číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co nás čeká v poslední hoďce? Já upřímně doufám, že už rozhřešení a rozmotání celého zapeklitého případu dnešního spin komisaře Repa Matyho, který se vydal původně do Pardubic, no a teď by měl být snad už v Jaroměři. Tak doufám, že se mi v příští hoďce už ozve, a to i s finálním verdiktem, jak to celý dopadlo. Jsem zvědavá, jestli našel spinera a jestli spinner opravdu poctivě poslouchá naše rádio Spin, aby si zasloužil ty tajgry a taky to skvělý tričko. Tak. A teď si dáme ještě počasí. Když se na to podívám, tak momentálně máme venku polojasno a kolem nějakých 17 stupňů Celsia. Jinak odpoledne až 23, ale bude lejt jako z konve. Takže vidím šedivé mráčky, zataženo, mračí se to, ale ty se usmívej a zvedni si náladu právě nějakým svým songem. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Čau, tady P.O. a
6: Volion.
7: Jsem tě pozval na mojí 25. června.
5: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
5: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
7: Punk is Dead.
8: Punk is Dead.
6: Volion taky je dead.
9: Podporuje Radio Spin.
10: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
11: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Ahoj Maty, tak teď už seš doufám v Jaroměři, tak jak to celý dopadlo? Pojď to tady rozmotat.
2: Je to tak, Vicky, už jsem v Jaroměři na správný adrese, v Pardubicích to sice nevyšlo, ale v Jaroměři tam to svítí zeleně, protože já už jsem našel Tomáše, mám ho tady na drátě a jsme ready, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, gratuluju ti. Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej, pořádně poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Pracuji jako CNC strojař.
1: No a máš i kolegy v práci, kteří poslouchají s tebou Rádio Spin?

0: To nemám, tam jsou většinou brokoví posluchači, ale přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Máš vlastně takovou hiphopovou rodinu.
0: Tak.
1: To tak to je úplná paráda. Poslouchal jsi teda i teď, kdy jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru.
0: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Dobře, takže hned si věděl, že to budeš ty.
0: Doufal jsem v to.
1: Dobře. Co vlastně říkáš na výhru?
0: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
0: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
1: Takže hezký, takže první zkušenost a takováhle velká výhra v podobě Tigru plus tričko a hlavně taky písnička na přání. Co to bude?
0: Cokoliv tam budeš mít od Separáda nebo od Majka Spirita, tak budu rád.
2: Dneska máme splněno, rozdáno, takže nasedám do kiary a jedu zpátky do spinu, tak zase příště.
1: Jak jsi mohl slyšet, hovor proběhnul právě před chviličkou, takže jsem ráda, že to takhle nádherně dopadlo. No a já už přeju jenom, ať to v práci jde. No a posílám dovidění, Radio Spin.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

Radio Spin, Vicky a hlavně komunikátor. Tak pojď, pojď si teďkon zavolat právě o svůj track. Čekám tady, kdo se mi ozve jako první, takže vytáčej číslo 210 32 30 30 a já už se těším, komu tady zavolám. A super, už někdo volá, tak těšíme se, za chvilku ten track bude právě na Spinnerovi, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě track na přání. No a já už tady mám teďko na drátě Majora, který zavolal úplně nejrychleji. Čau, čau.
2: Zdravím všechny, čau, čau.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, co ty dneska? Jak to jde zatím v práci?
2: Ale je krásně, cítí sluníčko, prostě bomba, co si člověk může přát.
1: Hele, ale já to tady musím prozradit do toho éteru. Ty máš totiž úplnou pohodu, ty máš takové, řekla bych, jako krásné výhledy. Je to tak?
2: Tak, tak.
1: Ze strojů, že seš teda někde na poli teďka?
2: Teďka jsem na areálu, ale koukám i na pole, takže krásný výhledy.
1: To je paráda. No a ty jsi teda říkal, že prej jezdíš potom i v kombajnu, když je teda sezóna.
2: Když je sezóna, tak musí člověk zastoupit, je to tak?
1: To je hustý. Je tam třeba něco, co tě jako překvapilo při té jízdě kombajnem?
2: No, hlavně asi oproti autu, že to je velký a prostě člověk musí si dát pozor na tu dílku i na ostatní okolo, takže takový jako větší stroj.
1: No jasně, to je úplně, to je obrstroj, to je úplně takový jako monstrum, bych řekla, jo, protože viděl jsi auta?
2: Viděl.
1: No tak to je skvělý, to je prosím vás ten film animovaný pro toho, kdo neví, o takovém tom červeném autě, co jezdí ty rychlý okruhy a potom se objeví v Kardanové Lhotě. A potom on tam se svým nejlepším kámošem Burákem jezdí na pole a tam straší traktory. Jako takový, jak bych řekla, místo krav jsou tam traktory a potom tam přijde takový právě jako obrovský kombajn, děsivej. Pamatuješ si ho?
2: Pamatuju, to víš, jo.
1: To je takový jako rozuřený bík a on dělal takový... A pak jel prostě noční můra všech dětí, ale musím říct, že je hustý, že si tohleto obrovský zvíře ochočil.
2: Je to tak.
1: Takže cením a zároveň by mě teď zajímalo, co ti můžu zahrát takhle do práce.
2: Hele, dáme Izomandiase a Melange, dáme ho celý.
1: No tak pečka, tak ho dáme celý. No a já už bych jenom ráda připomněla, že hlasujeme do naší top stovky největších CZSK hitů všech dob a to každý den. Tak doufám, Majore, že hlasuješ taky, protože Melange tam je. Takže...
2: Každý den ráno hnedka tam dávám hlasit, takže je tam.
1: No tak pečka, tak to znamená, že právě i díky tobě Izo stoupá nahoru, takže to bude úplný Izo Empire, bych řekla za chviličku. No a teď už si dáme ten Melange. Měj se krásně, Majore, ahoj.
2: Taky, hezký den, ahoj.
1: Díky, Rádio

funky vault. Nevidím zrak, necítím face. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně, Tuřanech, a to v ulici Růžová. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D6C, a to na 6. kilometru na výjezdu z Prahy ve směru na Karlovy Vary. Je to v okolí Jenče. No a teď už jsem v samotné Praze, tady čekej crash na Pražském okruhu, a to na 82. kilometru ve směru na Ruzyň D7, a to v okolí Jesenic. No a pozor, nehoda je přímo v centru, a to na Légerově směrem do centra, takže čekej, že Nuselák teďkom bude úplně zasekaný. Pokud můžeš, vem to jinudy. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Tracky na přání, no a já už tady mám posledního posluchače na drátě a je to Miloš, čau.
2: Ahoj.
1: Čau, čau, tak prosím tě, jak se máš dneska? Ty jsi říkal, že máš volníčko, tak jak užíváš?
2: Jo, mám volno, užívám volno, no.
1: No tak když máš jako volno, znamená to, že máš jako relax a čas?
2: Jo, jasně, že jo.
1: No tak v tom případě doufám, že už jsi dneska hlasoval do naší top CZSK scény. Hlasoval
2: ne, to jsem ještě dneska nestihl.
1: Super, tak v tom případě určitě doporučuji ještě dneska zandat ty tři hlasy a to přímo na našich stránkách Rádia Spin. No a koho tam dneska budeš dávat nahoru?
2: Já nevím, určitě Michailová.
1: Yes. Michailová a vlastně...
2: Určitě Hektora.
1: A Hektora. Dobře, no tak super. Tak třeba právě díky tobě se ocitnou úplně na špici našeho žebříčku top největších hitů všech dob CZSK scény. Tak díky moc, Miloši, že hlasuješ a že to ještě dneska doženeš, aby tvoje hlasy nepropadly. No a teď už, co si necháme zahrát?
2: No, chtěl bych zahrát mýmu kamarádovi Mírovi, ať to s těma domácíma pracema moc nepřehání. A ať taky trochu zarelaxuje.
1: OK, to je výborný. To znamená, že tvůj kámoš prostě cídí doma barák, jo? Nebo jak?
2: Takový workaholik, no.
1: Aha, no tak v tom případě, a jak se jmenuje tvůj kámoš, promiň?
2: Míra.
1: Míra?
2: Mhm.
1: Jo, tak Míro, prosím tě, pusť to koště, hned teď ho pusť, pusť ho. Prostě zbav se tý houbičky v ruce, dneska nebude žádný mytí nádobí, protože tady tvůj kámoš Miloš na tebe myslí a říká, že potřebuješ si dát chvilku voraz. Takže co to bude za song?
2: Chtěl bych od Michailova nikomu nic.
1: Alright, mám to tady připravený, tak užívej dnešního volna, věřím, že Míra se k tobě taky připojí a budete mít relax. Měj se krásně, ahoj, dávám Michailova.
2: Ahoj, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám taky Jirku, čau.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak Jirko, prosím tě, my už jsme dneska úplně byli uježděný s Matým, protože spin komisař Rep náš se dneska vydal do Pardubic,
1: okay.
0: Maty. No a představ si, prostě vyjel tam, zapřáhl svoje koně, prostě pod kapotou prčel, no a dofrčel a zjistil, že tam ten spinner není.
1: Ajaj.
0: Ano, spinner aj, aj. Kuba, tímhle možná zdravíme Kubu, který se probral ze svého spánku jako šípková růženka. On měl zrovna dneska ráno volno v práci.
1: No
0: měl
1: jo,
0: ponoční.
1: To prostě to takhle někde vyjde, no.
0: Je to tak. Takže nakonec se Maty vydal a byl v Jaroměři.
1: V Jaroměři? Mm-hmm. Hezky pěkně.
0: Že jo, já to taky cením, takže a tam už potkal Tomáše a tam už to všechno klaplo a Tomáš poslouchá naše Radio Spin. Hele, konec dobrý, všechno dobrý.
1: Přesně tak. Já jsem chtěl říct, že určitě by si v Pardubicích dal perník. Co se dá v Jaroměři, to nevím.
0: Prej hodně objížděk, možná proto tady ještě není zpátky.
1: Ještě někde krouží.
0: No ještě krouží. Prej kolem Jaroměře je momentálně hodně jako obstrukcí na silnici, takže... že to si dává. Tak prosím tě, co nás dneska čeká a nemine?
1: No my se dneska podíváme za Tupakem, protože ten by dneska oslavil 55 let, takže si o Tupakovi řekneme pár zajímavostí, pár takových fun factů.
0: Hezky, no tak jo, takže dneska bude odpoledne s Tupakem, potom bude ještě čel na spinu s Márou, no a potom si to půjdeme užít my jako moderátoři prostě zasednout ke stolu a sněmovat.
1: Je to tak, ke kulatému stolu
0: prostě. Ke kulatému stolu. Ještě bude Anička Oravcová, ale...
1: To je pravda. Tak bohužel u stolu nebude, ale v tom případě.
0: No, ještě se může připojit potom.
1: Určitě.
0: Tak. No takže užívej dneska Spin Extra s Jirkou, no a já se budu těšit zase zítra. Díky moc. Ahoj. A ještě ti řeknu, jaký je počasí.
1: A, už jsme zapomněli na počasí a máme ho tady.
0: Ahoj, počasí. Ahoj, slunce.
1: Tady Vicky, já jsem zpátky.
0: Tak pro počasíčko bych se samozřejmě vždycky vrátila. Už jsem má jednou nohou ze studia a jsem zpátky. 18 stupňů Celsia momentálně v Praze. Mělo by poprchávat, tak nevím, Jirko, jak to vypadá.
1: Zatím nepoprchávalo.
0: Tak dobrý, ale už je zataženo.
1: Ajaj.
0: Vypadá to dramaticky. Ve zbytku republiky až 20 stupňů a polojasno. Dnešní maxima na 23 a bude lejt jako z konve. A to už v podstatě v celé republice. Když se podívám na zítřek, tak bude až 25. No a je to takový půl na půl. V Praze by pršet nemělo, ale vypadá to, že na Moravě bude pršet. Tak.
1: Tak, zase si každý může prostě vybrat to, co má rád.
0: Tam se člověk může přestěhovat, přesně. Tak užívej a ahoj.

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

0: What's up, man? Run DMC, man. You ready to rock the house?
1: Run DMC, Deska? No, no. Run DMC, I know. Run D. You don't know Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. If you do rap for rap, do rap for rap, it's right on time. Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Dneska máme 16. června, svátek tak slaví Zbyněk, takže všem Zbyňům přeju jenom to nejlepší. Mimo jiné je to dneska taky den, kdyby Tupac oslavil 55 let, no a proto se tak za Tupacem vrátíme, řeknu ti o něm nějaký funfakty. Podíváme se taky na jeden opravdu historický moment, který se uskuteční na letošním mistrovství světa ve fotbale. Čeká nás taky hádanka 3 v jednom, kde potrápím tvojí mozkovnu, tu odstartujeme už za hodinku. Samozřejmě po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít. Oh shit, baby. Yeah, yeah.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se společně podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože tam se uskuteční jeden opravdu velký historický moment. Českou republiku čeká zápas už tenhle čtvrtek proti Jihoafrické republice, no a vůbec poprvé v historii se stane, že český tým bude rozhodcovat hlavní rozhodčí žena. Bude to i po druhé historii, co žena bude celkově rozhodcovat na mistrovství světa ve fotbale. Bude to teda Tori Penzo, ta žena, která se stane hlavní rozhodčí, a kompletně i celý hlavní rozhodcovský trio bude v sestavení žen. Hele, já si myslím, že je to vlastně asi docela dobře, prostě tolik chlapů na jednom hřišti, honí se za bílou koulí, ono to potřebuje trochu tu ženskou ruku. Tak snad zápas proti Jaru vyjde o něco líp než proti Koreji, no a teď už se vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně velký zdržení na D10, postojíš si tady u 44. kilometru a to ve směru na Jablonec nad Nisou, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 24. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Ostatní dálniční tahy jedou ale úplně v cajku, stejně tak v pohodě jedou i regiony, no a když se podíváme na silnice v Praze, ani tady to nevypadá úplně nejhůř, ale přeci jen lehký zdržení na tebe číhá v Kbelský ulici a to ve směru ven z Prahy, Štěrboholská spojka, ta hlásí obousměrný zdržení, no a vidím tady taky jednu nehodu a to na Legerce, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, no a já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: jsme Radio Spin.
1: Nechci platit jednou, musí zkusit sama taky dělat.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Yeah.

0: na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne budu hrát přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Honzy, kterýho tady mám i na drátě. Čau Honzo.
2: Čau.
1: Honzo, ještě než se vrhneme na náš track na přání, tak my aktuálně tady hlasujeme pro stovku největších hitů československý rapový scény. Kdyby jsem se tě měl zeptat, jaký je za tebe ten největší československý hit všech dob, tak jaký by to byl za tebe track?
2: Ale podle mě je to teďka novej track od Řezníka, Poslední exekuce,
1: takže
2: si vlastně budeme hrát.
1: Vybíráš i přímo ten track, který teď budu házet do éteru. Super, tak já ho tady už mám připravený. Taky připomínám, že vy všichni spinneři můžete stále na našem webu až do neděle hlasovat do téhle naší stovky. No a Honzo, ještě mi řekni, komu teda Řezníka budeme posílat?
2: Ale chtěl bych to zahrát Jakubovi Trmalovi, tomu největšímu gejovi, který je zrovna v nějaký řiti, že mi nemůže zvednout telefon. A tak bych mu chtěl říct, že jestli nemaká, tak ať mi zvedne telefon.
1: Jako musím říct, že spojení posílám to tomu největšímu gejovi, protože je někde v řiti, to je docela nebezpečný, takže já to nebudu dál rozpitlávat a jdeme tady na Řezníka. Tak užívej, měj se hezky, Honzo. Čau.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Já připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů československé scény všech dob. Do tohle žebříčku hlasuj až do téhle neděle. Připomínám taky, že každý den se ti tam refreshnou hlasy, takže 3 hlasy můžeš každý den tam udat znovu. Buď to stejným interpretům, nebo můžeš rozdělovat samozřejmě mezi jiný. No a celý tenhle žebříček v kuse potom taky pro tebe odvysíláme, a to příští týden ve čtvrtek. Bude to startovat v 7 hodin ráno a vysílat budeme prostě, dokud se žebříček neodvysílá. Takže jaký bude pořadí, to už je jenom na tobě, takže upaluj na radiospin.cz a hlasuj. My už se za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, vidím, že aktuálně teda máme pod mrakem. K večeru by nás možná měly zasáhnout i lehký přehánky, takže bacha na to. Co se zítřka týče, tak tam už by to mělo být bez deště a maxima se vyšvihnou na 25 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin, Death Double.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více.

No a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže takhle jednoduchý to je. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména George Clooney, Elton John a taky Elon Musk. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo tuhle trojici spojovat, ještě jednou připomínám, je to George Clooney, Elton John a taky Elon Musk, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména George Clooney, Elon Musk a taky Elton John. Já jsem ti slíbil, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Všichni z téhle trojice se objevili v jednom animovaném seriálu. Takže jestli už teď tušíš, jaký animák by mohl spojovat jména George Clooney, Elton John a taky Elon Musk, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Radio Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. S Hádankou 3 v jednom na Radio Spin budeme pokračovat opět za pár minut.

0: zní stejně hrozně, jako když někdo řekne třeba bráchanec, nebo to je výbordelný.
1: Oj.
0: Fuj, tak jsem zvědavej, s čím přijdete vy.
2: Já jsem nenáviděl, jak jsme měli angličtinu, že si zajdu na záchod v hodině, tak to vždycky po nás chtěla English. A já jsem byl na angličtinu úplně kopyto, takže jsem to nějak řekl a ona mi na to řekla, no tak to ne, tak to nebude.
3: Přední mě načapal, že kouřím, tak vždycky chodil za mnou a říká, půjč mi zapalovač, nebo ti zapalím cigarety.
0: Ježíš, tak to je skvělý.
4: Jsme měli na základce výborného učitele na chemii Jana Zemák a ten vždycky, když jsme dělali jako hodně velký bordel, tak protože nejde zazvat, tak on zval PŠT, že to rozdělil a každý to jednotlivý písmeno jako zazval co nejvíc mohl. PŠT!
0: Takže PŠT! Ale ne teďka, až zítra, mezi 6. až 9.
1: Až nás zase budete poslouchat.
0: Těšíme se.

0: Hadanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména George Clooney, Elton John a taky Elon Musk. Už teda víme, že si všichni z nich zahráli nebo že se všichni z nich objevili v nějakém animáku. Tak jdeme na vaše tipy.
1: Já si myslím, že všichni tři se objevili v Simpsonovi.
0: Tak Simpsonovi, ty se tady už objevili několikrát.
2: A bych si tipnul, že jsou to ty Simpsonovi, člověče.
0: Ale Simpsonovi to nejsou. Jedná se o animák, který bych řekl, že je ještě o něco víc nekorektní jak Simpsonovi. Takovou zajímavostí je, že první díly tohohle animáku byly dělaný klasicky z papíru. A když se podíváš na tyhle první díly, tak je to opravdu i vidět. Takže jestli už teď tušíš, jaký animovaný seriál by mohl spojovat trojici George Clooney, Elton John a taky Elon Musk, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, aktuálně tady vidím štosovačku na D8, u 26. kilometru se to tady štosuje obousměrně, dávej na to rozhodně bacha dávej taky na D4, 24. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky štosovačku, regiony tak ty jedou úplně v cajku, dokonce i Praha vypadá, že jede docela v pohodě, přeci jen ale nějaký zdržení tady na tebe číhá v Gbelský ulici a to směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka se štosuje obousměrně. Co se potom nehod týče, tak tady vidím jenom jeden crash a to na Kolbenově ulici. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Čau, tady Pio a Vorion.
7: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
6: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
8: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
6: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
7: Punk is Dead.
9: Punk is Dead.
8: Voda taky je dead.
3: Podporuje Radio Spin.

0: Zkus tam něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v repu.

0: Závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména George Clooney, Elton John a taky Elon Musk. Už tady bohužel nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Víme teda, že hledáme nějaký animovaný seriál, kde se všichni z nich objevili.
1: A když to nejsou Simpsonové, tak to bude určitě South Park.
0: Tak Ondřej, ten má zjevně jasno, tak si jdeme ještě poslechnout další vaše tipy.
2: Myslím si, že to je South Park.
0: South Park se tady taky objevuje, no a do třetice?
3: Zdary, ale já si myslím, že to bude South Park.
0: A South Park tady i do třetice máme a samozřejmě je to přesně tak. Všechny tyhle celebrity se objevily právě v South Parku. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, takže je vidět, že South Park máte v malíku. Díky vám všem, kteří se tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

Dne posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme i dál v úterním Spin Extra. Připomínám, že stále tady hlasujeme do našeho žebříčku stovky největších hitů československý rapový scény všech dob. Do tohle žebříčku můžeš hlasovat každý den se ti refreshnou hlasy. Hlasuj samozřejmě na našem webu radiospin.cz, najdeš tam stovku tracků, který nanominovali tady posluchači přímo v éteru. No a teď už je jenom na vás seřadit tuhle stovku, co se objeví na spodku a co se objeví na úplný špičce. Celý tenhle žebříček v kuse pro tebe potom taky odvysíláme, a to příští týden ve čtvrtek. Budeme začínat v 7 hodin ráno a vysílat budeme, dokud prostě žebříček neskončí. Takže upaluj, hlasuj. Připomínám taky, že dneska máme 16. června, svátek slaví Zbyněk, taky je to dneska den, kdyby Tupac oslavil 55 let, takže velký shoutout nahoru pro Tupaca. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a za pár minut se taky mrkneme na Evu Farnou a její trojkoncert v pražském Edenu, který už dneska bude vrcholit. Jdeme se ještě ale podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, máme tam pod mrakem. K večeru tady vidím, že nás asi potrápějí lehký přehánky, bacha na to. Co se zítřka týče, tak tam by to mělo být bez deště a maxima se vyšplhají na 25 stupňů.

Posloucháš Radio Spin, Eva Farná aktuálně zažívá svoji největší show v kariéře, protože aktuálně probíhají její 3 koncerty v pražském Edenu. V sobotu, v neděli proběhly 2 show a dneska teda probíhá další, poslední, 3. show. Eva si musela teda jeden den podle jejich slov dát pauzu, já se vůbec nedivím. Každopádně je to nabitý. Eva Farná hned na prvním Edenu oznámila nový album, který se jmenuje ADHD Pop. Dokonce tohle album už je všude venku. Dneska vyšel taky k tracku ADHD Pop videoklip, který byl natočený právě v Edenu, takže jestli jsi tam třeba byl, můžeš na to mrknout, třeba pak budeš moc říkat, že jsi s Evou Farnou zahrál ve videoklipu. Já jsem tady tak přemýšlel, kdo dál by mohl tady z naší české scény takhle vyprodat 3 Edeny, kdo by si na to asi mohl šáhnout. Řekl bych, že kdyby se opět opakoval třeba koncert Viktor Šín, Kellyn, tam by to podle mě asi šlo. Každopádně Eva Farná taky včera oznámila, že už vyprodala i ten 3. Eden, takže 3 kompletně vyprodaný Edeny, za to opravdu velký klobouk dolů. Vy, co ještě dneska jdete, tak si to pořádně užijte. Já bydlím kousek od toho, takže já všechny ty koncerty si hezky poslechnu z balkóna. Sice na to nevidím, ale slyším z dálky, že tam někde teda nějaký ohňostroje jsou, že tam lidi řvou a že tam Eva Farná vystupuje, takže můžu potvrdit, že to není hoax, skutečně se to děje.

0: Posloucháš Radio Spin, i dneska za váma, za spinnerama vyrazil spin komisař Rep, který kontroloval, jestli posloucháte Radio Spin, a taky vám u toho rozdával hromadu Tigrů, taky Tiger tričko, my za Radio Spin jsme taky přihodili hromadu merče. Tak si jdeme poslechnout, jestli dneska teda spin komisař Rep někoho z vás, kdo poslouchá Radio Spin, našel.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: To jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Takže dneska už jsou Tigry rozdaný, no a kdyby ses chtěl i ty zapojit, tak samozřejmě taky můžeš, je to úplně jednoduchý, stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky svoje telefonní číslo, na kterým tě můžeme zastihnout, no a třeba to už příště budeš právě ty, za kým spin komisař Rep dorazí. Jinak taky připomínám, že všechny výjezdy jsou taky zdokumentovaný na videu. Na všechny tyhle videjka se můžeš taky podívat na našem Instagramu Rádia Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady aktuálně velký zdržení na D11, 34. kilometr směrem na Prahu. Tady hlásí teda štosovačku. Na D8 si taky postojíš u 22. kilometru. Se tady to štosuje obousměrně, takže taky bacha. Co se regionu týče, tak v Českých Budějovicích vidím lehkou štosovačku v ulici na Dlouhé Louce. Jinak ale jedeš naprosto v pohodě. Mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady velký zdržení aktuálně hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Holešovičky, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Štěrboholská spojka, tady se to štosuje obousměrně, na jižní spojce si pak postojíš ve směru na Baranďák. Ulice Milady Horákové potom hlásí jeden crash, takže na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

Já jít po ně. Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez vady. Hledáme to.

si to? Zasloužený momenty to beze sporu. Říkali, že život není fér, nevěř tomu. Někdy daruje umělecký dílo bez vady. Hledáme to, přitom se to

0: My už teď před sebou máme dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra, tak si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Můžeš mi prosím tě zahrát PSH a nikdo jiný. Díky moc a čus.
0: Čerstvá novinka od PSHček. Nedávno taky k tomu zveřejnili nádherný videoklip, který taky pokřtili v Rígráčích, kde měl premiéru. Rozhodně doporučuji se na to mrknout, jestli si neviděl, no a tuhle novinku si jdeme právě teď hodit do éteru. Užívej!
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin

0: Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, teď už tě čeká chill na Spinu a proto je tady se mnou i Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Já jsem tady dneska Máro mluvil o Evě Farný, která aktuálně teda dneska bude završovat svůj třetí koncert v pražském Edenu. Přemýšlel jsem nad tím, jestli je někdo tady z naší rapový scény, kdo by podle tebe Eden vyprodal.
1: A třikrát za sebou?
0: Třikrát za sebou to nevím, jestli vůbec někdo, ale možná třeba takový Viktor. Nevím.
1: Hele, jak to dobrá otázka. Já si myslím si, že než kdyby to byl solový interpret, tak si myslím si, že by to byl třeba label Milion Plus. Tam si dovedu představit, že teďka třeba jenom samotný Izo dvakrát vyprodal skoro už teďka autůčko a tam samozřejmě bude mít jako z labelu Milion Plus, tak si tam asi dovedu představit, že by to teoreticky šlo. Na druhou stranu, jako soulový interpret, ani Viktor Šín si myslím, že by to nedokázal.
0: Ani jeden, myslíš, že by nedal?
1: Já si to nedovedu úplně představit. Mně přijde, že ta Eva Farná prostě za to vzala za ten správný konec a dokázala tady udělat něco, co se vlastně nikomu ještě nepodařilo a teďka za to dostává ještě k tomu hejty. Jako je to fakt bizár.
0: No tak buduje to od svých 10 let
1: asi,
0: tak ještě aby to nebylo takhle velký. Zároveň já jsem teď o víkendu potkal náhodou jednoho Poláka a bavili jsme se právě o Evě Farný.
1: Justý.
0: A on říkal, že vlastně v Polsku je snad ještě víc populární než tady u nás.
1: Kecáš.
0: Že ji prostě tam berou jako bohyni a že prostě i teď s Evu Farnou samotnou jsem viděl, jak dávala storíčko, fotila nějaký právě Poláky, kteří byli tady v Edenu, že prostě dojeli
1: hustý.
0: I sem.
1: To je hustý. Tak možná v tom je to kouslo. Ona jak je jako česko-polská,
0: jo, možná
1: trochu česky, trochu polsky, tak má prostě jako ty fanoušky i v tom zahraničí a to je možná ten klíč.
0: No uvidíme, na jaký Eden se můžeme těšit příště. Co dneska budeš, Máro, probírat si?
1: No, my se podíváme na včerejší zápas. Španělsko a Cap Verde.
0: Okay.
1: Slyšel jsi o tom?
0: Ne, vůbec.
1: Ale Cap Verde, hrozně malý ostrov, strašně moc jako málo obyvatel a byla to remíza.
0: Okay.
1: Španělsko, který je druhý jako v celosvětovém žebříčku jako FIFA. Takže velký bežár, no a projeli tam teda jako jako lidi projeli
0: jasně,
1: dost peněz.
0: Jasně. No já jsem vždycky velký fanoušek outsiderů, takže když si nemůžu vybrat, tak vždycky faním tomu slabšímu, tak takže to jsem rád,
1: to
0: že...
1: To se ti včera povedlo.
0: To jsem rád, že takhle zabodovali. Tak jo, tak na to si tady počkej s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, je tam stále pod mrakem, nějaký lehký přehánky nás možná ještě zasáhnou k večeru. Zítra už by to mělo být bez deště a maxima ty se vyšvihnou na 25 stupňů. Takže užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou. My se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím

What's up? Dáváš už čo na spinu, s tebou už je teďka Mára. No a dnešní svátek tak slaví Zbyněk, tak Zbyňkům určitě nezapomeň popřát. Za chvilku pokecáme o jednom zápase, který změnil úplně všechno. A jestli jsi měl třeba dneska docela blbej den, nebo blbej týden, nebo blbej měsíc, tak se neboj, protože tu zprávu, kterou ti tady řeknu, tak to zase zlepší a budeš si říkat, jo, tak moje problémy, tak ty jsou tu tam. Za chvilku si taky podíváme, kam vyrazil dneska komisař Rep. Já jsem na to docela zvědavý, ještě jsem to nezjistil, tak to zjistíme společně a dáme si taky tvoje oblíbený pecky na přání. Jsem tady pro tebe, ještě dneska do 7 hodin, tak toho určitě využij. Máme úterý 16. června a myslím si, že taková letní pecka, jako je Outcast Heya, je úplně ideální start do tohohle úterka. S tebou Mára, Radio Spin.

Čau na spinu, s tebou Mára. No a jeden zápas, který změnil životy, a to desítkám hráčům, ale taky i teda sázkařům. A jestli jsi měl teďka třeba blbej týden, blbej měsíc, tak neboj, tohle ti ho rozhodně zlepší. Španělsko, fotbalový národ, favorit celého mistrovství světa ve fotbale letošního roku proti ostrovnímu státu s 500 000 obyvatel. No tohle papírově bylo úplně jasný. Jo, že tohle to prostě vyhrajou Španělé na plný čáře. Samozřejmě i ty sázky a ty kurzy tomu všemu napovídali. Každopádně zápas skončil remízou. Nejstarší brankář celého mistrovství, Vozhila, který mu je 40 let, se stal brankářskou ikonou během 90 minut a hlavně celebritou na Instači, získal několik desítek milionů sledujících jenom během prostě 10 minut po ukončení zápasu. No ale kdo miliony prodělal? Tak byl jeden Američan, který poslal na výhru Španělska, a teďka se asi něčeho možná trošku chytni, protože to je docela hustý. $1 million. $1 million na to, že Španělsko vyhraje, to je asi 20 míčů u nás. A prohrál hodně, teda nezávidím mu. Myslím si, že to ti docela dokáže zkazit úterý. Tak pokud jsi měl třeba špatný týden, nezoufej, myslím si, že to může být mnohem, mnohem horší, protože kdo by mohl typovat, že Španělsko bude remizovat proti ostrovnímu státu. No tak sázení se úplně nevyplácí, buď na to opatrnej. No a já se těším, protože ve čtvrtek už budeme hrát my a budeme hrát proti Jaru. Naštěstí tam nebude Ota Klempíř, ale bude to opravdu jenom Jihoafrická republika, tak budeme našim držet palce. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétní nehodou, a to na D2 směrem na Brno. Je to třetí kilák, neprůjezdná krajnice, tak na to určitě bacha, trochu se to tam i štosuje, a kde si chvilku počkáš, je D1, a to zhruba na 15 minut na příjezdu do Brna, zhruba od 180. kiláku. V regionech tak tady vidím akorát nehodu v Ostravě na Rudný, jinak jsou regiony docela překvapivě čistý a průjezdný. Kdyby tomu tak nedalo, určitě mi dej vědět, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo. Skočím ještě do Prahy, tady je zasekaná Štěrbolská spojka už od Černáku, poskakuje taky do Břízka, je tam totiž nehoda v Zíchovském tunelu směrem na Smíchov, tak na to určitě bacha. Argentinská zlobí a taky Bubenejský tunel směrem na Troju, klasika je taky Pražský okruh, 23. kilák směr D1 a 17. kilák směr Ruzeň, obojí po 10 minutách. Ode mě z dopravy všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Čau, tady Pio a
3: Volion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
1: Podpor.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme úterý, svátek dneska slaví Zbyněk. Já se ještě na chvilku vrátím k tracku, který ti tady před chvilkou dohrál. Smack One, Bruce C, Warriors. Popravdě mě to album od Smacka extrémně překvapilo, extrémně mě baví. Já nejsem velký fanoušek Smacka nebo takhle, moc ho neposlouchám, protože ta hudba jde trošku občas mimo mě, ale tohle album je naprosto skvělý. Takže kdo ještě neslyšel nový Smackovo album úplně celý, nejenom ty největší vypalovačky, který ti tady samozřejmě hrajeme, ale úplně klidně od A do Z, jmenuje se to Smack One a je to fakt super. Navíc se mi strašně líbí track Odraz, je to takový otevření Smacka jako veřejnosti svým posluchačům. Hele, za mě fakt super album, velmi ti ho doporučuji. Každopádně teďka ti doporučím i track od Vendy.
1: Ibalgin, kámošce Maje a Aje.
0: Takže Maja, Aja a jeden Ibalgin od Viktora Šína. Trošku starší track od Viktora, ale chápu, občas je potřeba se vrátit k základům. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Mára a taky čo na Spinu.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Máme úterý 16. června, no a to už je takový zlatý pravidlo toho, že vyráží Maty, jakožto náš komisař Rep, do ulic naší krásné České republiky a hledá jednoho z vás. Hledá jednoho z vás, který poslouchá Rádio Spin a přihlásil se do téhle naší soutěže o kupy tigrů, trička, merče a dalších vymožeností, které se ti určitě budou hodit. No a dneska vyrazil za Hradec Králové až do Jaroměře. Tak mě zajímá, koho tam našel a jestli teda vůbec.
2: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
3: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
2: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
3: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
2: Co vlastně říkáš na výhru?
3: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
2: No a jaký byly pocity?
3: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
1: No tak Tomášovi gratulujeme, protože opravdu Tomáš vyhrál, poslouchal, dopadlo to všechno v pořádku. No a pokud ty se chceš taky přihlásit, aby Maty za tebou dorazil a daroval ti tigry, merch a dal s tebou fotečku, tak stačí se přihlásit na e-mail program@radiospin.cz, kde vyplní své jméno, příjmení, telefon a odkud nás každý dopoledne posloucháš.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program@radiospin.cz a balíček tigrů bude třeba tvůj.
1: Mrkneme taky ještě společně na počasí, aktuálně kolem 21 stupňů, teďka by v Praze mělo začít pršet, taky ještě v Budějkách na Milevsku a bude to postupovat dál na východ. Zítřejší teploty budou kolem 25, ale bude i tak docela zataženo a ve čtvrtek už to začíná 29, v pátek 32, v sobotu 35 a v neděli 33, takže nás čeká pořádně pernej prodloužený víkend, tak já doufám, že máš v plánu nějakou vodu. No a doufám, že máš v plánu poslouchat i dál, protože za chvilku startuje Rap DNA.
4: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
0: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Za 2,5 minuty, 5 hodin, přesný čas, a za 3 tracky je rap DNA.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
2: Yeah. Check it out. See,

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má ráčil na Spinu a po pátý hodině, jako vždycky, startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dávali Bolívy a to z 81. O pár let později, myslím si, že v 89., jestli si to pamatuju, tak samozřejmě vznikla Lambada, která z toho vychází, ale my jsme hledali trošku novější track a to samozřejmě tenhle ten. Jennifer Lopez, Pitbull a jejich

Od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.

0: Čau na směnu, s tebou Mára a to znamená, že tady po pátý hodině dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. No a zatím jenom jedna jediná odpověď, za mě teda škoda, protože to je známý a krásný track, tak uvidíme, jestli po nápovědách nějaký ještě přistanou, buď to do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo. No a první nápověda, asi ta největší, co ti tady teďka můžu dát, je, že tahle skupina se objeví i na pražském Mystic Cupu, který bude tady právě v Praze. No a víc info třeba o této akci můžeš získat na našem Instagramu Radio Spin, takže opravdu dneska je to za hubičku. Stačí mrknout na náš Instač a tam to budeš mít úplně na stříbrném podnose. No a aby toho nebylo málo, tak ti dám ještě delší ukázku toho samplu. Tak doufám teďka, že odpovědi ještě nějaký přistanou.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1 na sjezdu z 210. kiláku směrem na Slavkov. Další nehoda ještě taky na D1 a 122. kilák směrem na Brno. Auto je tady v odstavném pruhu, dej na to bacha, ale neměl by se teoreticky zdržet. Regiony, tak tady je nehoda v Ostravě na Novinářský a taky jeden ťukanec v Budějkách, a to na Pražský třídě. Co se týká Prahy, tak ta situace je tady docela v pohodě, překvapivě, kde ale je nehoda, tak je Pražský okruh směr D1, zhruba 20. kilák. Čekáš tady zhruba kolem 15 minut, a to taky i na D5, tady kolem 3 minut na příjezdu do Prahy. Kde se ještě počkáš, tak je k Barandovu, jižní spojka před Barandákem, taky Štěrbohovská spojka od Černáku, zasekaná taky Vilzonka a Nušelák směrem do centra společně s Ječnou. Dalších pár minut určitě na Vrchlického a taky ještě Povltavská směrem do tunelu. Ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku si odhalíme dnešní rap DNA.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.

0: repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tou Mára máme hodně, po půl šestý jsme tam měli extrémně dlouhý track, tak jdem to trošku urychlit a jdem si odhalit dnešní sample, ten zněl takhle. Pa. To byl ještě zbytek samplu, který jsem ti tady poušel. Každopádně, jdeme se podívat na odpovědi, protože Filip mi poslal voiceovku.
2: Pozdravujem Spinners, takže je to Mike Spirit Coco Scheiss 60 barov. Ještě je rok 2009, krásná věc.
1: No a vlastně Filip má pravdu. Protože Mike Spirit taky vysemploval tady ten track, který se mimochodem jmenuje I Forgot To Be Your Lover ze 68. Každopádně po těch nápovědách, co jsem ti tady dával, že tady ta skupina se objeví na Mystic Cupu, tak s tím trošku zacloumalo a jdeme se podívat na některé z dalších odpovědí.
3: Čau Máro, tady Kenny. Ale jsou to Dilated People, Worst Come to Worst.
1: Takže Worst Come to Worst máme poprvý.
4: Tak zdravím, tady je Dalida a ráda bych hádala skladbu. Dilated People, Worst Come to Worst.
1: Po druhý, no a jako první volal Jazzy.
5: Čau, tady Jazzy, jsou to Dilated People, Worst Come to Worst.
1: No a možná se to nezdá, ale tohle to je teda hymna přátelství. Já jsem to podle toho názvu úplně jako bych neřekl, protože worst comes to worst, potom horším přichází ještě něco horšího z toho překladu, ale vlastně ta myšlenka je, že když přijde nejhorší, moje lidi jsou na prvním místě. Takže je to o Dilated Peoples, o té skupině, o těch jejich životech v LA, kde se mísí to jejich přátelství, zároveň je trošku to silnější prostředí těch drog a násilí a do toho je to krásná hymna o kamarádství. Tak si jdeme užít. To byl dnešní Rap DNA, tady na Rádiu Spin, s tebou Mára.

0: Chill na Spinu s tebou Mára za 10 minut 6, to znamená, že už za chviličku tady odstartujeme hočku, kdy budu hrát jenom podle tebe. Tak já budu moc rád, když třeba ještě teďka pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace nebo zavoláš na naše číslo, úplně stejně, jako to udělala i Aneška.
1: Zdravím! Mohli byste nám prosím pustit Steina a Dix? Ne, jenom pro mě.
0: Dobře, tak jenom pro tebe letí jeden Stein a Dix. Já tady ten track úplně jako zbožňuju, tady tu taneční věc. Tak doufám, že i v podobném duchu se třeba bude níst i příští hočka, kdy budu hrát jenom podle tebe. Playlist se nám začíná pomalu, ale jistě plnit, takže určitě toho využij, na nic nečekej a posílej voiceovky, volej naše číslo, ať můžu zahrát i tobě. Teďka jeden Stein pro Anešku a pro všechny posluchače Rádia Spin. Vítej na mé party, těla jsou artašňu,

0: Čo na spinu, s tebou Mára a za chvilku taky 6. hodina. No a jak už jsem naznačoval, bude patřit jenom a jenom tobě. Budu hrát tvoje oblíbené pecky na přání a budu hrát třeba podle Michala a Leonky.
1: Pes, Praha, styl. Hele, bude to pro tebe a pro moji milovanou dceru a milovanou manželku do auta a pro všechny spinery, ať se těší domů za rodinou.
0: Není to krásný, co víc chlap potřebuje ke štěstí než krásnou ženu a prostě ještě k tomu dceru. Já si myslím, že to je úplně krásný. Jdeme se podívat ještě za Tomášem.
2: KSM, asi remix.
0: No tak jo, jeden remix pod taktovkou Iza, Patrika, Robina Zuta, Nick Tenda, taky Ektora. Tady ten megatrack nám odpálí 6. hodinu a ještě se podíváme za Lukášem.
3: Nazdar, tady Lukáš s Davidem z Chebu, zdravíme Radio Spin, můžete nám zahrát, jsme na cestě na kolech, můžete nám zahrát, Keťas díme my od Rytmuse, děkujem.
0: Dobře, dobře, trochu jsem v tom slyšel Keťas, ten prosím ne, ani na kole, ani nikdy jindy, každopádně kontrafakti, Katě zdíme my. Máte to mít, pánové, jaký další track budu hrát, to už je na tobě, tak klidně posílej voiceovky, volej naše číslo, moc rád ti zahraju. No a mrkneme taky ještě na to naše počasí, aktuálně kolem 21 stupňů pokračuje taky přeháňka, teďka je u Varů a bude pokračovat dál na východ. Jedna se teďka přehnala přes Prahu a teďka je zhruba v oblasti Sázavy, Vlašimi, a taky Pacová a Tábora a postupuje dál na východ, taky Ostraváči, vemte si deštníky, protože u vás už by teďka momentálně mělo pršet. Zítřejší teploty kolem 29 a v pátek konečně se pořádně oteplí 32 a v sobotu dokonce 35. Startuje Hoďka, kde hrajeme podle tebe, já už neumím mluvit. Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Československý underground.
11: Paskvil 2026. Radio Spin. Yeah.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Chill na Spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6, úplně nádherný čas. Na to si dát tracky na přání, celou hodinu hraju jenom podle tebe. První 3 tracky máme za sebou, další 3 zase před sebou. Tak se jdeme na to podívat, zahraju třeba pro Štrudla.
2: Slyšel jsem tam toho Smeka, asi nemůžeš zahrát třeba Novej den s Magentou, viď? Teda další rok, já už jsem blblej dneska, tak ten zremixovaný. Všem spinnerům, ať mají krásnej den.
1: Já myslím si, že Smack One, White Russian, další rok je úplně ideální track na zlepšení dne. Dáme si taky track od Honzy.
3: Ahoj Máro, tady zase Honza. Já bych poprosil až na měsíc. No, tuhle, já mám dobrý den dneska, fakt. A mám taky dceru. Ale ženu ne, už vlastně.
1: Hele, lepší dcera v hrsti, než žena na střeše. Takže za mě tohleto přísloví je úplně přesný. Takže Honzo, jeden měsíc už máš v playlistu a zahraju taky ještě pro naší workoholičku Barču.
4: Ahoj, tady Barča. Dneska by to byl Pukáč a máš to vlastně probědem sutem. Pošli to všem, co jdou domů.
1: No tak jo, tak všem, co už mají po práci a už jdou na zasloužený odpočinek, bude hrát taky jeden damage. Jaký další tracky budu hrát? To je na tobě, Radio Spin.

0: ráno na rádiu Spin.
1: Těsně před koncem školního roku nám dneska do Spin rána vklouzli učitelé a jejich hlášky.
2: Jsem se úplně z toho zvonku. Mně se ale vybavil můj fyzikář Reichl, který mi vždycky říkal, je to genitální chlapec.
1: Oj. Tak to zní stejně hrozně, jako když někdo řekne třeba bráchanec, nebo to je výbordelný.
2: Oj.
1: Fuj, tak jsem zvědavej, s čím přijdete vy.
3: Já jsem nenáviděl, jak jsme měli angličtinu, že si zajdu na záchod v hodině, tak to vždycky po nás chtěla English. A já jsem byl na angličtinu úplně kopito. Takže jsem to nějak řekl a ona mi na to řekla, no tak to ne, tak to nebude.
4: Přední mě načapal, že kouřím, tak vždycky chodil za mnou a říká, půjč mi zapalovač, nebo ti zapalím cigarety.
1: Ježiš, tak to je skvělý.
5: Jsme měli na základce výborného učitele na chemii Jana Zemák a ten vždycky, když jsme dělali jako už hodně velký bordel, tak protože nejde zazvat, tak on zval PŠT, že to rozdělil a každý to jednotlivý písmeno jako zazval co nejvíc. PŠT!
1: Takže PŠT! Ale ne teďka, až zítra, mezi 6 až 9.
2: Až nás zase budete poslouchat.
1: Těšíme se.

0: Čil na spinu, s tebou Mára, 18.18, 16. června, úterý, no a hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to zdržovat, protože voiceovky chodějí, telefonáty, tak ať toho stihneme co nejvíc. Budu hrát pro Míšu. Zní to trošku, jako kdyby si byla v ponorce, ale i tak jsem rozluštil Každý ví, Indy a Vič. Budeme hrát taky pro Dolara.
1: Zdarec, palec, Mára, zahraj nám něco na Greehin a pro všechny spinery, vole, něco vodkána, když tak princeznu. Dík, Dolar.
0: Hele, vodkána ti tady nabídnu jinou ligu ještě s domem a myslím si, že je to taky svým způsobem o takových trošku princeznách, ale v jiném slova smyslu a ještě kačka.
2: Já tě zdravím, Máro, zahrej prosím PTK Kenpachi Yachiru. Samozřejmě pro mého syna Pajušku, pro kluky, pro tebe do studia a pro všechny posluchače rádia Spin. Děkuji, mějte se hezky, užijte si den, pa, kačka.
0: Díky moc za tenhle nádherný track, který má i úplně luxusní klip. Patrik, Kenpachi a Yachiru podle dvou anime postav. Doporučuji nastudovat příběh, protože najednou ten track začne dávat ještě větší smysl. Rádio Spin a hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 194. kilák u Brna směrem na Ostravu. Zdržení kolem 5 minut, jinak jsou dálnice v pohodě. V regionech tak tady je ťukanec v Budějkách na Pražský třídě a taky se pořád odklízí nehoda v Ostravě na Novinářský. Hlavní město tady je pořád taky ještě ťukanec na Pražském okruhu. 20. kilák směr D1, je to tady kolem 5 minut, ale velký ale na nehodu na Kbelský. Je to směrem Hloubětín před nájezem na Novopatskou. Od D8 čekáš 23 minut, takže přes Kbelskou dneska rozhodně ne a ještě 8 minut na Belzunce. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Čau, tady Pio a
4: Volion.
5: Jsem tě pozval na mě 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
4: Voda taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.

0: Čela Spinu, s tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Těch voiceovek a těch telefonátů je tady opravdu strašně moc, takže já se tím prohrabu a doufám, že toho dneska stihneme i co nejvíc. Tak jdeme na to, budu hrát pro Secreta.
1: Secret, někde se nezměním.
0: Takže $1, který letí pro Bobana a taky pro Zdeňka ze Smícháče, takže dolar úplně ideální výběr. Zahraju taky pro Michala.
2: Tak já bych poprosil 5 kod, chtěl bych. Asi pro všechny zase, co jsou na cestě, třeba Děčín, Ústí nad Labem, Praha.
0: Dobře, Děčín, Ústí nad Labem, Praha, to je docela velká zajišťka, tak Michale, doufám, že pořád jezdíš bezpečně a že seš naživu a zároveň tak ještě pro Míču.
3: Tak Hector od Grace, tady do nejlepší den a vám taky.
0: No tak já si myslím si, že upgrade vylepší dnešní den a vylepšil taky se, samozřejmě playlist Rádia Spin. Další tracky na přání můžu hrát, tak klidně posílej, volej, ať to s tím co nejde.

0: Na Spinu s tebou Mára za 20 minut 7 hodin přesný čas. No a my se blížíme pomalu do závěru mýho dnešního vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. A už mi je teďka trošku jasný, že bohužel nestihnu všechny tracky, tak jdeme určitě stihnout alespoň další 4. Budu hrát pro Nadís.
1: Ahojky Máro, krásný úterý přeju. Poprosila bych tě dneska o písničku od Kalina Serotonin a bylo by to pro všechny, co by rádi zlobili tak jako já a pro tebe pochopitelně taky a i pro všechny, co poslouchají. Děkuju, mějte se hezky, čau.
0: Kdo by nechtěl zlobit takhle při úterku, to je samozřejmý. Zároveň taky pro Lukese.
2: Čau, tady Lukes, prosím tě, mohl bys tam zahrát Pétek a nabídnit ten song. Díky pro všechny spiňáky a pro tebe do studia. A všem za Lontem ještě.
0: Díky moc, Lukáši, zahraju ještě taky pro Ondřeje.
3: Ahoj spiňáci, tady Ondra, zdravím Máru a všichni to poslouchají. Já bych dneska poprosil silnej hlad od Doriana, myslím, že to je. Díky, ahoj.
0: Ano, Dorian a taky Elboy, jejich společný track, silnej hlad. A do čtvrtice to bude Michal a Michal má teda radostnou zprávu.
4: Čau Mára, já bych tě chtěl poprosit zahrát Prago, Made in Strašnice a bude to pro moji ženu, která sebou nosí dva černý pasažéry se vzkazem Zlato, za pár měsíců už budeme 4 a já se na to těším mnohem víc, než na jakoukoliv dovolenou. Miluju tě.
0: Hezky! OK, dvojčata, jestli to chápu správně, dva černý pasažéry, tak gratuluju moc, Michale, Made in Strašnice, jestli jsi ze Strašnic, tak si myslím, že to je úplně perfektní. Takže posílám do éteru a díky moc za tuhle hezkou zprávu. Radio Spin.

0: K nám zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už to opravdu víc nestihneme, i kdybych si to přál, bohužel už musíme pomalu končit, protože po mně od 8 tady bude Anička Oravčová, která tě za chvilku pozve na svůj pořad Street Cypher, takže omlouvám se Kenimu, Vojtánovi, Honzovi, Juráškovi a taky Markovi, že jsem vám nestihl zahrát track. Doufám, že to budu moct napravit zítra, takže klidně posílej voiceovky i zítra. A teďka už Anička Oravčová.
1: Ahoj, hlásí se Anička Oravčová. Dnes od 8 tě čeká další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme americký svátek Juneteenth. 19. červen slouží jako připomínka konce otroctví, ale také příležitost k reflexi o historii rasové nerovnosti v Americe. V dnešním playlistu tudíž můžeš čekat spoustu politického rapu. V pravidelné rubrice Listování rapem sejdáme track Fight the Power od Public Enemy z roku 1990. No a v rubrice Deska týdne ti představím nový projekt amerického zpěváka Blast. Deska se jmenuje Labor of Love a vždy před celou ti posílám jeden track. Nový starý hip-hop každé úterý od 8 na rádiu Spin.
0: Anička Oravčová dneska od 8 a taky politický rap, to si myslím si, že je hlavně smeková záležitost, ale dneska to bude hlavně ze zahraničí. Takže to je pořad ještě dneska večer, tak určitě nalaď a my se ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 21 stupňů, ještě se teďka prochází jedna přeháňka velká, a to od západu, od Varů přes Plzeň, směrem na Budějky a Milevsko. Prahu to jenom tak jako trochu lízne, taky jsou ještě teďka přeháňky na východě, Jihlava, Brno, Olomouc, taky Ostrava, tak ještě počítej s nějakýma malýma přeháňkama. Ode mě už je to dneska všechno, slyšíme se zase zítra, těším se na tebe a zatím ahoj.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu

jsme Radio Spin. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná pravidelně.

dává prostor lidem, který by jinak třeba nebyli ani vyslyšeni. Takže dneska si dáme i starší věci, třeba zo 60. let. No ale samozřejmě nějaké novinky. Tak to bude hlavní téma. Už za chvíli si dáme listování rapem, něco od Public Enemy. Myslím, mám připravený. No a jako vždy bude i deska týdne, vždycky před celou hodinou ti pošlu jednu skladbu z nového projektu od zpěváka, který si říká Blast. Labor of Love je jeho nové CDčko, takže o tom dneska budeme povídat před celou hodinou. No a než se vrátíme do ty minulosti trošku, tak samozřejmě nějakých novinek. Tak, Jessie Reyes, kanadská zpěvačka a textařka, vydala nové album A Little Vengeance před pár dny. Na featu tam najdeš například Ty Dolla Sign, Mooney Long, ale také například Bob Marley, takže tohle je venku. Já jsem do dnešního playlistu přidala skladbu, která se jmenuje Synesthesia a je tam na featu můj oblíbenec T-Smoke. Takže to ti posílám novinku právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Chuck D a Flavor Flav jsou zakladající členové skupiny Public Enemy. Počátkem 80. let se potkali na univerzitě na New Yorkském Long Islandu a první album Yo Bum Rush The Show vydali v roce 87. Do historie hip-hopu se zapsali jako jedna z nejdůležitějších skupin politického rapu. Ve svých textech často kritizují americkou společnost a média. Na čtvrtém albu Apocalypse 91 The Enemy Strikes Back z roku 91 najdeme například single Can't Trust It, ve kterém Chuck D rapuje o tom, že dnešní korporátní svět je v podstatě jen nový způsob otroctví. Tomu odpovídá i vizuální zpracování videoklipu. Černobílé provedení odkazuje na neustálý problém s rasismem. Stejně jako v minulosti na plantáži, černoši jsou vykořisťováni v továrnách, kde je mají pod dohledem bohatí běloši. No a z dozorců s bičem na bavlníkových plantážích se stali policisté, kteří diskriminují etnické a rasové minority. Členové skupiny Public Enemy jsou dodnes aktivní na hiphopové scéně, jsou neustále politicky angažovaní, no a na kontě mají 17 studiových alb.
0: Listování rapem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hiphopu. Radio Spin. Here come the drums.

0: wildin', yo. I ain't say that. Damn, yeah, I ain't gonna get no shows fucking with you, Sister Soulja Ass.
1: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička, za mikrofonem. Dneska ti pouštím politický hip-hop, a to z toho důvodu, že už za chvíli se v Americe bude slavit Juneteenth, což je federální svátek konce otroctví, to opravdový, ten opravdový konec otroctví. 1. ledna 1863 vydal totiž americký prezident Abraham Lincoln proklamace emancipace, která měla ukončit teda občanské války a formálně prohlásit svobodné všechny otroky. No, akorát do toho Texasu, do toho posledního místa se to dostalo až v roce 1865. Takže tehdy se dozvěděli konečně ty poslední otroci, že jsou svobodní. No a už v roce 1872 se v Texasu začala vlastně slavit první podoba tohoto svátku. V roce 1979 v Texasu se to stal Juneteenth jako oficiální státní svátek. No a v roce 2021 se to stalo federálním svátkem. Což samozřejmě současná administrativa se snaží sem opět zrušit, protože jak jinak to tak zapadá do jejich agendy. A nicméně je to příležitost k tomu si říct něco o černošské hudbě, o černošské historii a o tom, že vlastně hudba jako taková populární americká, moderní populární americká hudba by nebyla nic bez černošské hudby, protože veškeré žánry mají své kořeny právě v afroamerické černošské hudbě. No, takže to je jedna věc. Druhá věc je také, že v momentě, když vlastně černoši neměli nějakou oficiální reprezentaci v rámci nějakých jejich vlády, v rámci různých organizací, které by je zastupovaly, tak právě ta hudba byla prostor pro vyjádření nějakého nesouhlasu, názoru a také reflexy toho, co se vlastně děje. A takže to už víme, to už najdeme v soulu, blues samozřejmě důležitý žánr. No a já to nebudu brát až tak daleko, ale začneme v roce 1964, což bylo vlastně v období války za práva, občanské války za práva černochů. A Sam Cooke tehdy vydal skladbu, která se jmenuje A Change Is Gonna Come, která se stala vlastně vůbec takovou hymnou práva, boje za práva černochů. No a je to vlastně o tom, co se vlastně všechno dělo a zejména o tom, že i když třeba černošští umělci byli populární, tak přesto nemohli na některé místa, protože byli jenom pro bělochy, nemohli vstupovat stejnýma dveřma do sál na koncerty a vlastně čelili tyhle segregaci. No a Sam Cooke o tom teda napsal skladbu a zároveň je to taková jako vize do budoucnosti, že jednou ta změna přijde, protože je strašně důležité tu jinou budoucnost umět si vizualizovat, mít jako představivost, jak to může fungovat lépe, než je ten nastavený systém a nejet jenom v tom zajedeným status quo. Takže vlastně taková radikální představivost je strašně důležitá a tu Sam Cooke měl už v roce 1964. Tak já ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Druhý důležitý umělec, zejména v období Civil Rights Movement, byl právě Curtis Mayfield. People Get Ready je skladba, která nám dohrála, a je to taková výzva k tomu, že vlastně máme všichni mít víru, že jednou to bude lepší, ta budoucnost bude lepší, a ten vlak v tom textu symbolizuje vlastně jako cestu symbolickou, spirituální k tomu freedom, prostě, bude freedom. No a tahle ta skladba zejména byla podporována i Martinem Lutherem Kingem, protože ten v té době prezentoval právě takovou tu asimilační cestu k tomu a přiznat ty práva těm Afroameričanům, a také bez nějakého většího odporu v kontrastu k tomu militantnímu Malcolm X, takže to by spíš bylo jako opravdu bojovat proti moci, jak to dělali třeba Public Enemy, tak tohle je spíš míněno jako, že budeme spíš dbát na to, že budeme oslavovat tu naši vytrvalost, která je prostě taková umírněná. Tak proto to bylo oblíbené i u Martina Luthera Kinga právě tato skladba. No a další, kterou tady mám, a když mluvíme o boji za občanská práva černochů, tak samozřejmě musím zmínit člověka a umělce, který je nejvíc samplovaný v historii hiphopu, a to ti už napoví, že určitě mluvím o Jamesovi Brownovi. Say it loud, I'm black and I'm proud, jedna z důležitých skladeb, protože to vypovídá o tom, jakým způsobem vlastně můžou černoši bojovat proti nějaký systémové nerovnosti, ale hlavně také mít vlastní empowerment a říct prostě I'm black and I'm proud. Takže jdeme na to. James Brown, say it loud, ty posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Fin Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Volion.
3: Jsem tě pozval na mail 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Volion taky je dead.
5: Podporuje Radio Spin.

0: je ten, co pomohl ti vstát, teď může jít po nohou.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička za mikrofonem, začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. Teďko nám právě dorupovali Flyana Boss duo z New Yorku a už brzo vydají nové EPčko Under the Influence a venku jsou dvě skladby, včetně Jungle, což samozřejmě starší ročníky poznají, že to je tak trochu remix Kia Mainek My Back, trochu v jiný verzi. No a dneska si hlavně povídáme o politickém rapu, zejména v souvislosti s nadcházejícím svátkem The Juneteenth. No ale samozřejmě předtím nové věci a mezi ně patří i Sosane, která má venku novou skladbu Wifi. Tak ti to posílám právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: a Street Cypher.
1: Tak já tě ještě nechám trochu otvorený, jak zošit. To byla Fapes a Nič ti nedlžím, její nový single. No a jdeme zpátky k našemu hlavnímu tématu, což je dneska politický rap, zejména ve spojení k chystaným svátkům Juneteenth, což je vždycky 19. června. A tak například v roce 2019 u této příležitosti Beyoncé vydala single Black Parade, který za chvíli zahraju. Minulý rok celý oslavy odstartoval Kendrick Lamar a svým koncertem v Los Angeles Juneteenth. A teď jsem ještě nezaznamenala, co všechno se chystá, akorát vím, že bude v muzeu odhalen nový obrovský portrét Baracka Obamy a Michelle Obamy, takže moc hezký, takže to se chystá také v rámci těchto oslav a je to vlastně nějaká možnost a příležitost k tomu reflektovat, co všechno si zažila afroamerická komunita, zejména teda v Americe, a jakým způsobem můžeme oslavit jejich odolnost v podstatě a rezistenci, kterou tomu současnému systému vlastně už od 60. letech do toho boje s nerovnostmi, rasismem, chudobou, kriminalizací a dalšími tématy. No, tak to celé teda odstartujem tady Beyoncé a její Black Parade. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Zpěvačka a textařka Kirby a její poslední album Miss Black America představuje takovou fúzi klasického soulu a moderního R&B. A teďko dohrála skladba od ní Reparations a já vždycky, když ji slyším, i doporučuji ti podívat si na její videoklipy, to má takový retro feel, ale samozřejmě také ten hluboký soulový nádech. No a Reparations, to je také téma, které se nejspíš bude opět objevovat i v souladu s chystaným svátkem Juneteenth, protože je to vlastně odškodnění, náhrada škody nebo náprava a zejména za historii otroctví, protože když otroctví bylo zrušeno, tak v podstatě otrokáři dostali vyplaceno za to, že už nebudou mít tu pracovní sílu a samotným otrokům, když byli osvobozeni, bylo slíbeno 40 acres and a mule, takže jakoby čas zeme a země a nějaký mule, což je vlastně nějaký osel, nebo co to bylo, co se samozřejmě nestalo. A i když to otroctví bylo jako de facto zrušený, tak nebylo úplně, nebo de jure spíš de facto nebylo, protože na to nebyly podmínky, protože co se všema těma lidma. A jediná podmínka byla, že otroctví jako takové, nebo prostě to povaha, může přetrvat jenom za podmínek, že ten člověk udělá nějaký přestupek a nějaký zločin, takže vlastně se to tak přetvořilo v ten privatizovaný kriminální systém, který teď je v Americe a který dále vlastně na základě nějaké rasové profilace se soustředuje zejména na černochy a hispánce a jiné rasy než bílé. No a tady to téma Reparations se teda opět objeví, mluví se o tom, jak se to bude počítat, kdo by měl kolik dostat peněz. Například, když si sledovala seriál Atlanta, tak tam byl jeden speciální díl, kde se zabývali vlastně tímhle, jak by to vypadalo, kdyby prostě najednou si narokovali černoši na všechno to, co vlastně vybudovali v rámci Ameriky. Byl zajímavý díl, ale to je o jinom. Každopádně další zpěvačka, občas reperka, taky textařka, která toto téma uchopila, se jmenuje Mumu Fresh a posílám ti právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička za mikrofonem právě nám dorepovala Sarah o tom, jak je důležité mít také sebevědomí a to specificky i ve vztahu k černoškám jako takovým, protože v historii, zejména amerických Spojených států, tak tam ta reprezentace černošek je taková docela misreprezentativní, zavádějící, zejména když se v těch 50. 60. letech mluvilo o černáškách jako welfare queens, což jsou jako prostě ženy, které jen žijí ze sociálních dávek a nějak nepřispívají ke společnosti, což je jedna věc, to je strukturální. A také co se týče reprezentace, tak černošky byly vždycky buď to hypersexualizovaný, nebo na druhé straně jako nedostatečně desirable, prostě ženy, které nedosahovaly nějakým standardům krásy, které byly vždycky nastaveny na běložky. Takže tyhle dvě polohy jsou tam pořád a proto je důležité hrát i ženy, které se k těmto tématům vyjadřují. No a co se týče jako spíš jako modernějších dějin, tak určitě si vzpomeneme na Black Lives Matter, což je vlastně další etapa nějakého sociálního boje za rovnoprávnost a za přiznání nerovnosti a také, že se s tím něco udělá. No a Black Lives Matter měli několik takových oficiálních hymen a jako první si dáme Andrew Day a její Rise Up. Posílám ti to právě teď k pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: To zpívala nám zpěvačka Her a skladba Fight For You, tak tu najdeš na soundtracku k filmu Judas and the Black Messiah, což bylo o 60. letech a o Civil Rights Movement, což je vlastně dnešní téma a přenesla ho takhle do moderní podoby a v roce 2021 za tuto skladbu také získala Oscara. No a máme pár minut. Vidím hodinky, ano, máme pár minut do konce druhé hodiny a to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. No a ta je dnes od amerického zpěváka, který si říká Blast a to A se píše jako X, kdybyste to náhodou hledala. A no a Labor of Love je jeho nové CDčko, je to takový koncepční album, protože je to o tom, že vlastně láska je také práce. Není to jen tak prostě někoho milovat, se zamilovat, ale vyžaduje to také nějaké úsilí a nějak něco do toho vložit, aby si pak mohla získat tu cenu za to. Každopádně skladbu, kterou jsem přidala do dnešního playlistu, se jmenuje Is That Too Much? A to speciálně proto, že na konci této skladby je použitý úryvek z legendárního rozhovoru mezi Nicky Giovanni a James Baldwinem, který proběhl v roce 1971. A kdo se zajímá o afroamerické intelektuály, tak určitě už ví, o čem mluvím. Je to konverzace tady těch dvou spisovatelů, aktivistů, který se vlastně baví o tom, jakou podobu má láska a láska specificky mezi dvěma afroameričanama, protože si do toho samozřejmě vnáší všechny ty baggage, všechno to, co musí znášet z hlediska diskriminace, rasismu a dalších věcí a strašně zajímavá konverzace. Takže když jsem to slyšela v té skladbě, tak jsem věděla, dobře, to je přesně jedna z nejcitovanějších pasáží právě tohoto rozhovoru mezi Nicky Giovanni a James Baldwinem. Takže ti to posílám teď skladba z dnešní desky týdne, tohle je Blast a Is That Too Much?

0: and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, posloucháš Street Cypher, začala nám třetí a poslední hodina tohoto pravidelného žánrového pořadu, který pro tebe připravuju už od roku 2010. Dnešní hlavní téma je politický rap, zejména v návaznosti s nadcházejícím svátkem The Juneteenth, to je 19. června. No a co se týče ještě novinek, všichni jsem už ti tady vyposílala, každopádně minulý týden jsme mluvili o albu Vince Staple, který se jmenuje Cry Baby a je celé politické, koncepční, výborný videoklipy. A jedna z písniček z tohoto alba, která Stuck With Me až doteď, se jmenuje Cotton, což je bavlna. A samozřejmě to je ta konotace s otroctvím, protože otroctví zbývají bavlnu a Vince Staples tam právě zpívá, hezky pracuje s těma slovama, protože říká, když budeš padat, tak já tě zvednu jako tu bavlnu. No, tak to mě takovýhle věci mi přijdou vtipný. Každopádně ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak to byla Solange, mladší sestra Beyoncé, která byla tak poslední teda její dvě alba jsou takový kreativní a alternativní. A Seat at the Table, který vyšlo v roce 2016, je jeden z mých nejoblíbenějších témat, které si tam vybírá a o kterých zpívá a to aranžmá lidí, které se vybírá, prostě libovka. A už je to vlastně 7 let, co naposledy vydala nějakou hudbu, tak já doufám, že třeba brzo se dočkáme něco novýho. Každopádně skladba, která dohrála, se jmenuje For Us By Us, nebo FUBU, což byla koncem 90. let značky, jedna z prvních takových streetwear značek. To už dřív než koncem 90. let. Anyway, FUBU, kdo si pamatuje, tak ví, byla docela profláklá značka, kterou právě černoši vytvořili jakože od nás pro nás. A to je vlastně poselství i ty skladby, že v podstatě v momentě, kdy černošská hudba byla často vykrádána, využívána, kopírována, tak vlastně něco už musí zůstat jenom jim. Tak o tom je tahle skladba. No a další skladba, která reprezentuje kritiku Ameriky, je samozřejmě proflákla Childish Gambino This is America. Ani ne tak jako ta skladba, protože ta se jako toho moc nevypovídá, ale zejména ten videoklip, který byl analyzovaný na 1000 000 000krát a veškeré odkazy, které tam v sobě má. No tak si dáme teda klasiku Childish Gambino This is America. We

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byl Hasan Salam, Immortal Technique a jejich skladba Jericho. Immortal Technique je samozřejmě jeden z důležitých politických rapperů, který samozřejmě kromě toho, že o tom rapuje, tak se angažuje i politicky sám ve svém životě a odpovídají tomu taky jeho sociální média. No a Hasan Salam, tohle je teda skladba minimálně 10 let stará, bych si tak tipla. Ještě si pamatuju, že jsem to hrála ve starém studiu. Každopádně Hasan Salam je undergroundový rapper a nedávno jsem se dívala, kde jako teď je, a protože mě to občas tak zajímá, kde, kam se tady ty lidi dostali. Už v poslední době jsem o žádný skladbě neslyšela, no a zjistila jsem, že má docela hustou kariéru jako pornoherec. Docela dobrý, doporučuju. No a vracíme se teda k ty politice a další skladbu, kterou mám připravenou, je taky trochu starší, jmenuje se to Upset the Setup a je to dvojice Bambu a Killer Mike, který se docela dobře doplňují jednak teda hlasově a jednak tematicky, oba jsou to političtí rapeři a hlavně tahle ta skladba Upset the Setup v podstatě vysvětluje, proč zejména v LA vznikly gangy a jakou mají funkci, taková hodně dobrá sociologická analýza, tak ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: To byl Sky Zoo na featu Rahim Devon, Baker's Dozen. Skoro jsem zapomněla, jak dobrá tahle skladba je. Je to z roku 2018 a z koncepčního alba Sky Zoo, který se jmenuje In Celebration of Us, které je celé věnované právě empowermentu, politice, současné situace v Americe, teda stažený k tomu roku 2018. A tahle ta Baker's Dozens právě mluví o socioekonomických podmínkách, konkrétně v New York City. No a ještě mám pár skladeb, rozhodně chci zahrát Jay-Zho, protože musím, víš jak. A Jay-Z vydal skladbu, která se jmenuje Story of OJ, která také kritizuje sociální nerovnosti a zejména předpoklada, že pokud se dostaneš do jiný kategorie sociální jako do těch vyšších sfér, a tak už nezáleží na tom, jestli se piloch nebo černoch, ale no to tak úplně nefunguje. A k tomu, aby to dokreslil tu situaci, používá příběh O.J. Simpsona, který se nechal i slyšet I'm not black, I'm O.J. Jakože nejsem černoch, jsem O.J. A každopádně úplně to takhle nefunguje. Tak Jay-Z nám o tom řekne víc. Posloucháš 3 Cypher na Radio Spin.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
3: Tak máme pár minut do konce hodiny, do konce třetí hodiny pořadu Street Cypher, takže já se s tebou pomalu budu loučit. Dnešní celé téma ohledně politického rapu jsem samozřejmě zakončila Kendrickem Lamarem a jeho hymnou All Right. No a to je také tease na příští týden, protože v rámci série klasických desek budeme probírat Kendricka Lamara a jeho Good Kid, Mad City. To bude příští týden hlavní téma. Jako vždy bude i deska týdne, bude listování rapem, ještě jsem se nerozhodla co a jak, to se dozvíš příští úterý. Také ti připomínám, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová a tam samozřejmě najdeš i další playlisty za posledních minimálně 6 let, bych si tak tipla. No a jako vždy se s tebou rozloučím poslední skladbou nebo třetí skladbou z dnešní desky týdne, což je americký zpěvák, který si říká Blast, Labor of Love, je jeho nový projekt k dispozici na všech streamingových platformách. Something About It je ta poslední věc, kterou ti pustím a já se s tebou slyším zase příští úterý. No a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Těsně před koncem školního roku nám dneska do Spin rána vklouzli učitelé a jejich hlášky.
2: Přesně, jsem se úplně z toho zvonku. Mně se ale vybavil můj fyzikář Reichl, který mi vždycky říkal, je to genitální chlapec.
1: Oj. Tak to zní stejně hrozně, jako když někdo řekne třeba bráchanec, nebo to je výbordelný.
2: Oj.
1: Fuj, tak jsem zvědavej, s čím přijdete vy.
3: Já jsem nenáviděl, jak jsme měli angličtinu, že si zajdu na záchod v hodině, tak to vždycky po nás chtěla English. A já jsem byl na angličtinu úplně kopito. Takže jsem to nějak řekl a ona mi na to řekla, no tak to ne, tak to nebude.
4: Přední mě načapal, že kouřím, tak vždycky chodil za mnou a říká, půjč mi zapalovač, nebo ti zapalím cigarety.
1: Ježíš, tak to je skvělý.
5: Jsme měli na základce výborného učitele na chemii Jana Zemák a ten vždycky, když jsme dělali jako už hodně velký bordel, tak protože nejde zazvat, tak on zval PŠT, že to rozdělil a každý to jednotlivý písmeno jako zazval co nejvíc. PŠT!
1: Takže PŠT! Ale ne teďka, až zítra, mezi 6 až 9.
2: Až nás zase budete poslouchat.
1: Těšíme se.

0: Weekend Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJskej mozek.
1: Je to prostě, tak. To je vlastně dobrý. To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město, tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležité zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty strasti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Jo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat nějaký... Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moje přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
2: Takže... A ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 2 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá. Ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no, taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to ve finále bylo to jednoduché, je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň, a buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepociťuju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který. Opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem si dal do kompu a měl jsem ty zvuky. A dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil. A jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože se musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí, no, takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří, takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém a žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když ti lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků pro jejich stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tom věku,
1: je to
2: nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To

0: teďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
1: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
0: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám celý taky seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
1: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
0: Jo, jak kdy, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
1: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakého žánru?
0: Přemýšlím, no, jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojí to vlastně dohromady a když narazím občas na něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoň na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
1: Okay.
0: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
1: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
0: Patří to, je to základ DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, tak jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinou večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity, remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou, i ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím v rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek,
0: je to,
1: prostě,
0: tak. To je
1: vlastně
0: dobrý. To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
1: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
0: Jo, jo.
1: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal?

0: Jsi mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema a těma novýma písničkama. Mm-hmm. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, ale nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
0: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako s tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkal jsem si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech. Takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je, a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
0: Kolikátý pokus třeba?
1: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
0: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
0: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingl s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
0: A neprozradíš zatím?
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? Pět hostů? Velmi zajímavých, československá...
0: Dobře.
1: Taková směska.
0: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
0: Dobře.
1: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
0: Jaký to je pocit?
1: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali... A důvěru, si myslím, pánové.
0: Velkou odpovědnost.
1: Velkou.
0: Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropo?
1: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
0: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
1: Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22:30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže poprvé v životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
0: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
0: Zastavme se jenom u toho Kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, jestli je napadne automaticky...
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na Kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce, mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve Varech a tak, tak já si furt myslím, hrozně je všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival po Cannes,
0: což je hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15 letých dětí, které ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení k Wifu.
0: A začínají prázdniny taky.
1: Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život. Jo? Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
0: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli to babecka, jako vy.
0: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tak na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, aby tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, o co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
0: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designový věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
0: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
1: ne.
0: Že si to tam nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti a tak, ale
0: těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různí umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
0: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
1: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě. Jako
0: kongresák ti přijde hezký sál?
1: Něčím jo, fascinuje mě.
0: Ok, tak to je pro mě překvapení.
1: Jo?
0: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
1: Ani ty chodby tě, ani to.
0: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
0: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam se dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
1: nová scéna.
0: Nová scéna je krásná. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
1: Je to tak.
0: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten než Paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
0: A tak to se děje, nebo?
1: To se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
0: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
0: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
0: Já teda musím říct, že kdykoliv přijedu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
0: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takový prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. Aha. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň já, když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
0: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak říkáš, to je už dost.
0: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
0: Ok. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
0: Teď tak zvážněl.
1: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle. A zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíme do práce, to je naše všechno. Samozřejmě probíráme na denní bázi, nonstop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsme nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
0: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, ok. Anetek schystá show na 12. listopadu do Utu Univerza. Jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60,
0: 70,
1: takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
0: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
0: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
0: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
0: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: Ty jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď jsi mě překvapil.
0: Tak ale, moc chodíš na fakt, koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by Maglajs.
0: Jasně.
1: Ale ty jo, normálně teď úplně vyrazil dech.
0: Tak nevadí, to budeme pokračovat, a když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop. U nás nejenom.
0: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, okay, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
0: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc
1: jo,
0: dobře.
1: Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat, a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojou to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, a jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
0: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, a myslím, že let 14 zahraniční televize by se...
1: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo.
0: Teď prostě už sebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba předal do playlistu?
1: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Uh-huh. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Uh-huh. To mě baví, mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
0: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Uh-huh. Byť někteří tam nejsou zletní, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Je. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
1: Je to tak.
0: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
1: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
0: A kam by se chtěl podívat?
1: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že
0: prostě nám vypnete.
1: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
0: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
1: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď se nevím, jestli to můžu říct, protože to je rádio.
0: Tak to zkus říct.
1: Na Vejvu.
0: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
1: Je to fakt těžký. Jako.
0: Bude to lepší podle tebe?
1: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně mě to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mě přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
0: Žijeme ve společnosti.
1: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak, než někde na malý obci nebo vesnici. A s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
0: Stane se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
1: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
0: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
1: je
0: komu
1: to tak,
0: se třeba.
1: Je to tak, no, ale tak it is what it is.
0: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni něco hezkýho, tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
1: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramuk, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
0: A na pizzu.
1: Pár dní v Neapoli a budu si opalovat, pít aperol, bude to super.
0: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Díky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.